Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je tu nový den, pátek 21. srpna a svátek má Johana. Toto jméno pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského Jochanán. Jméno se překládá jako Bůh je milostivý nebo dar boží. Jméno Johana bylo převzato z němčiny. Johanám přejeme všechno nejlepší a teď už si na Blaníku užijte další pohodové písničky.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí CZ.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Proudy, řeky táhnou k nám.

Noc trávíte s rádiem Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 21. srpna a svátek má Johana. Narozeniny dnes oslaví například bývalý premiér České republiky a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Je mu 74 let. Dále tenistka Karolína Muchová, té je 30 a oslavencem je taky bývalý jamajský sportovec, sprinter Usain Bolt a tomu je 40. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Auto Koutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 21. srpna. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 38 let, co se asi 4 tisíce lidí zúčastnili nepovolené demonstrace v Praze u příležitosti 20. výročí srpnových událostí 1968. Tato nepovolená demonstrace proběhla 21. srpna 1988. Před 18 lety oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a evropském rekordu. Stalo se tak v roce 2008 a dnes je to 39 let, co měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec. A to se psal rok 1987. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky. Česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 21. srpna, dnes má svátek Johana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes máme také den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V 8 večer se uzavře dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady, a to kvůli noční zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka. Dnes také začíná ve Slánském letním kině dvoudenní festival Valník. Hlavní hvězdou bude Ivan Mládek, Benjo Band, slavící 60 let existence. Hodinu před polednem proběhne otevření dětského hřiště s originálním designem a atraktivními prvky u Českobudějovické hvězdárny a planetária. V 5 odpoledne začíná v areálu jezera Chmelař dvoudenní mezinárodní motorkářský festival Motofest Úštěk 2026 s hudebním programem. A v Brně se bude konat festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Valkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Život plyne dál.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Auto Koutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Dobré ráno, hezký pátek, pustili jste si Rádio Blaníka českou hodinku. Ano, hrát si budeme přesně tak, jenom hezky česky mezi 5 a 6.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Dnes očekávejte většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, odpoledne a večer od jihozápadu až zataženo a na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky. Teploty přes den mezi 23 a 28 stupni Celsia. Na Moravě to může být ještě teplota do 30 stupňů.
8: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
7: Za chvíli se vydáme po stopách našeho kránka kolegy Vlasty Suka a já popřeji hezké ráno všem. Je pátek, tak ať se daří. Dnes je 21. srpna.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Pohodové ráno, hezký pátek, posloucháte Rádio Blaníka, já vám přeji pěkné vstávání. Je tu nový den, je 21. srpna a já pro vás pro všechny mám dobrou zprávu. Zítra je sobota, na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale pozor, zítra se poveze další šunka. Budou to konkrétně dvě šunky, kam to bude, to neprozradím, ale v každém případě to přijde. A konkrétně minulý týden v sobotu vyrazil na trasu kolega Vlasta Suk a přivezl šunku do Nového Jičína. Tam byl Tomáš.
1: Děkujeme moc, jsme moc překvapení a určitě si to užijeme s rodinou a s hostama na slavnosti, protože moje přítelkyně bude mít životní jubileum, tak jsem zkoušel soutěž Rádia Blaník.
0: No, ono se to povedlo. Zaregistrovat do klubu posluchačů Rádia Blaník je jednoduché. Stačí právě teď skočit na internet radioblanik.cz, tam se přihlásíte, zabere to minutu, dvě, možná tři, při rychlejší akci skutečně do minuty hotovo, no a potom už jenom čekáte, kdy vám zavolá kreánek Rádia Blaník, že vám

0: Hezké ráno do nového dne s Blaníkem a dobrou náladou. Je 21. srpna. Svátek mají Johany, tak všechno jen to nejlepší. Další zprávy s Monikou právě teď a nabídneme také krátce informace o počasí. Je pátek, tak si užijte s námi a poslouchejte Blaník. Hraje hezky česky.
1: Dva roky prázdně vám slíbit nemůžeme.
2: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend
1: u nás na Blaní.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
13: Yeti Electro.

0: Oprava až na kliknutí.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Tak co, koupelna hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
9: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
10: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
9: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
10: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
9: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
10: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
9: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
10: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
11: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
12: Rádio Blaník, zprávy.
13: Rádio Blaník.
14: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Silné bouřky se opět prohnaly Českem. Zhruba 4,5 tisíce odběrných míst zůstalo na jihu Moravy bez elektřiny. Nejvíc zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Na Jihlavsku byl na dvou úsecích železnice zastavený i provoz. Silné bouřky řádily také v Německu a Rakousku. Mají jednu oběť, někde jsou rozmetané domy a zaplavené silnice. Ve Vídni dokonce skolabovala i doprava. To horší má ale ještě teprve přijít během dneška. Oprava staré radnice ve Svitavách se prodraží o 4 miliony. Důvodem jsou nečekané problémy se statikou. Celkem tak radnice za práce zaplatí 12 milionů. Hotovo by mělo být v příštím roce. Češi mají za sebou v evropských pohárech dvě prohry a jednu remízu. Plzeň prohrála v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Hradec Králové remizoval 2-2 na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nestačil na Rangers 0-1. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě se podíváme na počasí. Dnes bude oblačno i zataženo, lokálně s přehánkami. Ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se také od jeho západu postupně zatáhne ještě víc a na většině území bude pršet. Objeví se přehánky, místy také bouřky a můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: I dál tedy do šesti, jenom hezky česky potom Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Ale teď ještě pozvánka do jaderné elektrárny. Konkrétně do té temelínské, ta totiž chystá od září série nočních prohlídek. Co všechno tam zažijete, to nám prozradí mluvčí Temelína Marek Světa.
1: Čtyřhodinový program začne v infocentru, které prošlo náročnou modernizací a kde si právě návštěvníci budou moci prohlédnout celé nové expozice. V infocentru si elektrárnu projdou také virtuálně, bude následovat vstup do reálného areálu, kde budou moci nasát noční atmosféru jeho české jaderné elektrárny a podívají se například do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého jaderného paliva.
0: Celková kapacita prohlídek je 128 lidí a registrace končí 31. srpna. 1. září to všechno vypukne, takže nejvyšší čas se přihlásit. Ano, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Já vám pošlu další písničky a teď popřeji krásné dobré ráno.
2: Radio Blaník.
3: Hezky česky
2: s Martinem Císařem. Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
3: Tahle je od Leka a hlavně má rovných 7,5 kila.
2: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
3: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: A pak už jen buďte ve střehu.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elite.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Václav Neckář a Láska má na Blaníku, a pokud v sobě chováte lásku k pátku, tak jste se právě dočkali. A za chvíli jej odstartujeme i s Dobrým ránem na Blaníku. A v té první hodině vás čeká třeba Michal Tučný.
1: Snídaní v trávě, teď právě prostřeno.
0: Jenom pozor, ta tráva je dost mokrá. Bude i slza.
2: Z paravanu dál staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a
0: snídaní. A bude i Petra Janů s Petrem Jandou.
3: Není nám už 17, život máme před sebou.
0: Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky. Teď je 5, téměř 53.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městys zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrock.cz. Těšíme se na vás.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
10: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. V severních Čechách bude dnes po ránu a během dopoledne polojasno. Během dne ale přibude oblačnosti. Odpoledne a k večeru pak na většině území bude pršet a vyloučené nejsou ani velmi silné bouřky. Naměříme až 27 stupňů, na horách 20 a bude i větrno. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Bouřkové období v Česku dál pokračuje. Klatovy využívají speciální odpadový vůz. Tři fotbalové týmy hrály další utkání v evropských pohárech. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Silné bouřky zasáhly večera v noci hlavně jižní a jihovýchodní Moravu. Provázely je nárazy větru a kvůli tomu popadaly desítky stromů. Objevily se vydatné srážky, někde padaly i kroupy. Další pás šel od Šumavy přes Vysočinu a supercela se vytvořila v Bavorsku a putovala přes celé západní Čechy až do Krkonoš. Přinesla velké srážky, taky kroupy i nárazy větru. Od dopoledne ale začne platit další varování před silnými bouřkami. Zasáhnou tentokrát hlavně Čechy. Na Moravě ale nebudou tak intenzivní. Od půlnoci se k tomu přidá trvalý intenzivní déšť. Napršet může 50 a výjimečně až 70 mm srážek. Zesilovat ale bude také vítr s nárazy přes 70 km v hodině. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v Plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější a přínosy přibližuje mluvčí města Radmila Negevská.
15: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
14: Nový svozový vůz vyšel na víc než 10 milionů korun. Fotbalistům Plzně se výrazně vzdálil postup do hlavní fáze Evropské ligy. V Bělehradě prohráli v závěrečném čtvrtém kole předkole s Červenou zvezdou 0-3. Fotbalisté Hradce Králové v předkole konferenční ligy vybojovali v závěru remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Jablonečtí pak v úvodu nestačili v Glasgow s Rangers 0-1. Odvety se hrají příští týden. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď s vámi bude Petr Slíva.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: Svetem Slivou.
16: Dobré ráno. Oh, oh.
0: Tak dobré páteční ráno, ano, už je tady pátek, má datum 21. srpna, Jolany dneska slaví svátek, tak přejeme hned na začátku všechno nejlepší. Česko má za sebou poměrně dobrodružnou noc, nám teda už od večera nešel proud až do rána a u nás, když teda nejde proud, tak nám neteče ani voda, protože máme studnu a máme samozřejmě k tomu čerpadlo, takže ani to nefungovalo a myslím si, že na spoustě míst v Česku na tom byly podobně, tak se i v té následující hodině podíváme na to, co nás čeká v ten následující den a v tu následující noc. Zeptám se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Ale samozřejmě čekají nás i jiné informace. Tohle už je Michal Tučný a snídaně v trávě. Dobré ráno, za 2 minuty bude 6.

tuhého, tak si umíme pomoci. Ale krev je pořád potřeba a výzva pokračuje. Nicméně je to dobrá zpráva. A teď je na řadě vaše dobrá zpráva, nebo vaše dobré zprávy, protože o ty půjde opět v dnešní šťastné hodince mezi 8 a 9 hodinou, kdy zase někoho z vás odměním balíčkem z našeho blanického e-shopu. Tak nám napište, co vás v poslední době potěšilo, co vám udělalo radost. Může to být jakákoliv osobní maličkost. Pište na 603 118 118 a třeba právě vám po půl deváté zavolám. Teď už Secret Service a Suzy na Blaníku 6 minut po 6. Dobré ráno.

0: Secret Service a O Suzy na Blaníku a jdeme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Mileda Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaká je ta aktuální situace?
2: Prozatím máme poměrně poklidné počasí. Obloha se na severozápadě dokonce protrhala do jasna. Naopak třeba v Českém lese nebo také ve Slezsku aktuálně prší. Teploty jsou většinou od 14 do 18 stupňů Celsia, na severozápadě i nižší, kolem 12. No a v Jilení, na Rolavě, v Krušných horách klesly teploty až na 2,5 stupně Celsia. Ale například v centru Prahy nebo na Javorníku se ještě udržely teploty prozatím nad 20 stupňů.
0: No a jak to bude dál dneska přes den? Prý to má být hodně dobrodružné.
2: Bude to hodně dobrodružné. Zpočátku bude oblačno a zataženo, pouze lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno, jako teďka právě máme na severozápadě. Odpoledne

0: a večer ale čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky a dokonce místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty dnes stoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Vítr bude postupně během odpoledne sílit na čerstvý severozápadní, v nárazech může mít kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km v hodině, v bouřkách ojediněle kolem 90 km v hodině, no a také se můžou vyskytnout silnější srážky s úhrny kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm.
1: No tak to si držme klobouky. Co víkend?
0: No už během noci se bude postupně situace uklidňovat a zítra už očekáváme oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přehánky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější, ale večer už budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty už budou takové mírnější, ranní 17 až 13 stupňů Celsia, na západě až 11, odpolední teploty v Čechách 18 až 22 a na Moravě a ve Slezsku ještě 21 až 25. V neděli už pak očekáváme polojasno až jasno, pouze během dne přechodně může být až oblačno a přeháníka už se vyskytne pouze ojediněle. No a ty odpolední teploty budou 18 až 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 26.
1: Jedna otázka na závěr. Porostou po tom dnešním mordoru už konečně houby?
0: Myslím si, že ano, že už bude konečně zalito. Ty teploty budou takové mírné, takže konečně bychom mohli se dočkat nějakých hub.
1: Tak pěkný víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Přeji krásný den. Naslyšenou.
1: Tak to byla Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. A tohle už je Slza a paravany. A vy jste s Blaníkem. Za 3 minuty bude 6:45.

0: Pojďme se zachránit a Petr Naď na Blaníku. Probudili jste se do pátku s datem 21. srpna, což je datum, které má v české historii pořád velmi silný význam. Právě dneska si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze začala v noci 20. na 21. srpna roku 1968. Už během prvního dne zemřelo 58 lidí a do konce roku počet obětí okupace narostl na 108 a následovala léta normalizace, cenzury, politických čistek a omezení svobody. Spousta z nás si to pamatuje. Dočasný pobyt sovětských vojáků se protáhl na 22 let a poslední sovětský voják opustil území Československa 27. června roku 1991. Ale naštěstí se 21. srpen pojí i s lepšími okamžiky. Třeba před 39 lety měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec.
1: Baby nebude sedět v koutě.
0: A před 18 lety získala oštěpařka Bára Špotáková na olympijských hrách v Pekingu zlato, a to v novém českém a evropském rekordu.
2: No a teď pokus o všechno. Barbora Špotáková má jistou stříbrnou medaili, o tu už nemůže přijít. Obrkfelová se nezlepšila, poslední hod Barbory Špotákové na olympijských hrách.
3: A držme palce, ať letí, ať letí, ať letí, a je to tak!
2: Špotáková má zlatou medaili!
0: Tak si užijte dnešní den a hlavně nezapomínat na to dobré i na to špatné. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6.20. Radio Blaník.
4: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na zátočí v historickém Liebigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na zátočí CZ.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Je ty

0: nakliknutí.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městys zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrock.cz. Těšíme se na vás.
6: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
12: Na co?
11: Na naši fotovoltaiku.
12: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
11: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
12: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
11: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
12: A kdo se o to postará?
11: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
12: Tak to máme jasno.
13: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
14: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
15: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Také by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Druhým dnem bude v Českých Budějovicích pokračovat agrosalon Země živitelka. Agrární komora dnes na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Podle statistiků bude o necelých 17% méně obiloviny než loni. Silničáři Pardubického kraje požádali o územní rozhodnutí na nákladní obchvat Chocně, kde už o třetí část přivaděček dálnici D35. První dvě etapy vytvoří severozápadní obchvat Vysokého Mýta. Čína začala do dopravního provozu nasazovat speciální roboty. Ti mají policistům pomoci s rutinními úkoly. Nemají ale zbraň ani pravomoce zatýkat. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: Dobré ráno, v pátek 21. srpna. Prázdniny se nám pomalinku chýlí ke konci, ale my se za chvíli vrátíme do předprázdninového období, do letošního jara. Tam jsem si totiž vyspovídal mezi ranními hosty Jirku Babicu. Tak O tom už za malou chvíli. Teď už Petra Janu a Petr Janda a za 3 minuty bude půl sedmé.

0: Není nám už 17, dospívávají Petra Janu a Petr Janda v Dobrém ránu na Blaníku a teď už k tomu předprázdninovému rannímu hostu. Jedním z nich byl taky Jirka Babica.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno mám na lince Jiřího Babicu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem tři.
2: Krátce po 8 hodině. Co by dělal Jiří Babica krátce po 8 hodině, kdyby mu nevolal někdo z Blaníku?
3: Tak Jirka Babica má vlastně takový denodenní rituál, že se probere právě kolem té 8, uvaří si kávu a rozsírá cigáru a to dělá každý den, ano. Na tom se nic nemění, i když je čtvrtek, nebo středa, nebo neděle.
2: Co na to dietologové?
3: Ty jsou nadšený, jo, protože dosahují velmi dobrých výsledků. Teď jsem nedávno byl na takovém tom kole, jak se jezdí na místě.
2: No.
3: S těma přísavkama a říkali, že jsem suprovej.
2: No tak to jo, tak to jo. A zajíte to potom něčím taky?
3: Já mám takový problém, že já ani nesnídám. Já jsem se odnaučil jako kuchař jíst, jo, protože ten problém není to, že by se to nedalo jíst, ale naopak, aby měl člověk ty nápady, jo, který potom z něho stříkají, protože když je člověk jakoby najezdený, tak ho nic nenapadá, jo, takže nejlepší je být jako kuchař ledovej.
2: To je asi jako s nákupem, když jde člověk nakupovat hladovej, tak toho koupí víc a když jde najezený, tak nakoupí nakonec vůbec nic.
3: Přesně tak, ta představivost tam hraje roli a tady to v té naší branži je dost důležitý.
2: No dobře, tak a kdy ta představivost hraje roli, kdy jíte poprvé?
3: Já jim až tak jakoby odpoledne, jo. Samozřejmě, když se mihnu, nebo tady máme jak, já nevím, doma někdo tady je, tak samozřejmě si oběd dám, ale abych si teďka já sám něco pro sebe dělal, to ne, takže sobota, neděle. Dobře se tváříme, že oběd je, to jako si musíme, to je rodina, ale jako abych přes týden teďka jako šel někam na oběd, nebo sám dělal oběd, takže většinou až takhle půl šestý si něco takhle řekou udělám, no.
2: Jo, a když se teda o víkendu v rodině vaří, tak se vaří většinou co, něco podle vás?
3: To se vaří podle mě, no, tak to já už si docela jako je připravím, někde někam jdu, nebo se podívám, kde co je, hlavně teda sezónní věci. Jo, a co třeba běží okolo, jo, tak když běží syka okolo, tak si to suku, že jo, když běží někdo jiný, tak si uděláte jeho. Jo, a hodně teda víme to, co zrovna roste, takže teďka máme, že jo, křestovej čas, takže no, měsíc budeme jíst křest, no. A Blaníku zdar a jestli hodně křestu, je to zdraví.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Ale křest zase až příští rok, protože už je po sezóně. Tak to byl Jirka Babica, se kterým jsem si popovídal na konci dubna. Tohle už je Petr Kolář, který vám hraje dneska 21. srpna.

0: Beautiful Life a švédská čtveřice Ace of Base v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Máme za sebou poměrně dobrodružnou noc a její následky na spoustě míst budou odklízet asi ještě i o víkendu. Nefungující elektřina byl ten nejmenší problém. To páteční ráno už je poměrně klidnější, na severozápadě je dokonce jasno, zatímco ve Slezsku prší. Ranní teploty jsou hodně rozdílné, většinou mezi 14 a 18 stupni, ale na severozápadě je to 12, zatímco třeba v Praze 20 a v Krušných horách naměřili jenom 2,5 stupně. Naštěstí aspoň nad nulou. Jinak přes den bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které mohou být až velmi silné, tady platí i varování meteorologů. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 20 stupňů. Ale pozor ještě k těm bouřkám, tam se mohou vyskytnout nárazy větru 70 až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. Tak prosím vás, dneska v noci si opravdu na sebe dávejte pozor. Za chvíli už Jelena, jediný co chci, za 3 minuty bude 6:45.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněsněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yeso!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Skupina Jelen na Blaníku a Jediný, co chci. A i Jindra Polák z Jelenů si zaspíval v naší hymně Slunce dál svítí, což včera Janě vyneslo 5 000 korun.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Tak si to jenom poslechněte, jak to včera s tou výhrou dopadlo.

0: Slunce dá... No tak no, kdo tak. Pak to je, Jano?
1: No, já si myslím, že to zpívá jelen.
0: Zpívá to jelen? Myslíte, že jelen může zpívat?
1: No může, no, ale skupina je ještě lepší.
0: Jo, myslíte skupina jelen. No a jak se jmenuje ten zpěvák?
2: No a teď bude
1: ten
2: trápení.
1: Ten zpěvák se jmenuje Jindra Polák.
2: Hezky.
1: Jindra...
0: Jo, tak to je dobrý.
3: No, to je dobrý.
0: To byl topr.
4: No a co musela Jana udělat, aby získala 5000? Uslyšela ve vysílání písničku Slunce dál svítí, dovolala se jako první na naši studiovou linku 800 109 109 a potom, jak jste sami slyšeli, uhodla, dospíval onu ukázku. Taky tam mohli být ale Petr Kolář, Tereza Mašková, Igor Tymko z No Name, Xendl X, Olga Lounová nebo Kateřina Marie Tichá. Takže těch 5000 včera padlo, do jackpotu se tím pádem nic nepřelévá, takže se hraje o dalších 5000. Tak vám přeju hodně štěstí. Písnička Slunce dál svítí totiž může zaznít kdekoliv ve všední den. A to je váš odrazový můstek k slušné víře. Tak ať to cinkne.
5: Pienso con sueño para

0: Gypsy King, Savolare, Cantare, na Blaníku v dobrém ránu. Chvilku před sedmou a Colorado po sedmé. Taky tady zahoří plamen Kateřiny Marie Tiché. A o tom, že láska je nebezpečná věc, vám zaspívá Petr Muk. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás. Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
2: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Pátek na severu Čech bude deštivý a bouřkový. Ráno a ještě během dopoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Odpoledne se ale zatáhne a na většině území bude i vydatně pršet. Vyloučené nejsou ani velmi silné bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů, na horách do 20. Tolik o počasí a pojďme na cesty.
7: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
6: Dálnice D10 zůstává po včerejším požáru vozidla na 27. kilometru směrem na Turnov uzavřená. Policie odklání dopravu na exitu 21. S dalšími komplikacemi pak počítejte v Roudnici nad Labem, v ulici na Krásných horách, na křižovatce s Krátkou, překáží porouchaný kamion. A pozor na Lounsku, přibrzdíte na výjezdu ze Žatce do Trnovan, tady policie zasahuje u nehody osobního auta, které srazilo srnu. A na trase z Polska do Liberce, na příjezdu do Chrastavy je bahno na vozovce, čas tady proto šlápněte na brzdu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a teď už zprávy s Monikou.
8: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hydrologové varují před vodou ze studen po srážkách. Česko si připomíná srpen 1968. Nedaleko Tepličky omezuje dopravu sana Cesky.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. I přes současné místy vydatné srážky se stav podzemních vod v Česku nelepší. Podle odborníků sen za zelená zeleň, ale v hloubce se to nijak neprojeví. Lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli, by se navíc měli dát pozor, pokud se jim studny znovu naplní vodou. Voda totiž může být kontaminovaná. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně a dalších městech. V metropoli se slavnostního aktu zúčastní i prezident Petr Pavel, šéf sněmovny Tomio Okamura nebo předseda senátu Miloš Vystrčil. Opava chystá nové místo pro psí park. Vznikne u Stříbrného jezera, ve kterém psi budou běhat bez vodítka a bezpečně trávit čas se svými majiteli. Co všechno místo nabídne, to už popisuje mluvčí města Roman Konečný.
12: Oplocený areál nabídne místo pro každodenní venčení, socializaci psů, jejich hru i základní výcvik. Součástí budou také jednoduché agility a tréninkové prvky, které zpestří společně strávený čas psů i jejich majitelů.
11: Z Samozřejmostí bude taky praktické vybavení, třeba odpadkové koše a zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Na Karlovarskou mezí řidiče dvě stavby na silnicích. Aktuálně tu začala oprava mostu na Mariánsko-Lázeňské ulici u přehrady Březová. Ředitelství silnic a dálnic pak tento týden zahájilo i sanaci skal nedaleko Tepličky. Oprava mostu si vyžádá objížďku, sanace skal částečnou uzavírku, při které budou dopravu řídit semafory. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: S Petrem Slivou.
0: Dobré ráno, tak už tady máme pátek. Teď je 7, to znamená, že za hodinu odstartujeme páteční šťastnou hodinku se speciálním výběrem dobronáladových písniček a i dneska ve šťastné hodince odměním některou z vašich dobrých zpráv. A ty mi zase pište na 603-118-118. Napište o jakékoliv maličkosti, která vám v poslední době udělala radost a rozdělte se o ní s ostatními. Já se s vámi teď rozdělím o kabáty. Tady je Colorado. Je 7. Dobré ráno.
14: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy.

0: I was born to love you a Freddie Mercury na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: No, máme za sebou náročnou noc. Ve spoustě případů se dneska bouřky postarali o to, že spousta lidí nezamhouřila oka. Jestli se ale pravidelně probouzíte v noci i bez bouřky a nemůžete znovu zabrat, tak mám pro vás jeden jednoduchý trik, který by se mohl hodit. Říká se tomu falešné mrkání. Když se v noci probudíte, tak nemusíte sahat po telefonu ani kontrolovat, kolik času vám ještě zbývá do budíku. Prostě zavřete oči a po chvíli je zase otevřete. A znovu. A pomalu. A klidně každé 3 až 5 vteřin. Zkuste to asi půl minuty. A ten princip je jednoduchý, zaměstnáte mozek úplně nenáročnou činností, omezíte tím okolní podněty a zároveň napodobíte ten moment, kdy už jsou vlastně víčka těžká, člověk pomalu usíná. A hlavně nekontrolujte pořád hodiny, protože když ve 3 ráno zjistíte, že do budíku zbývají vlastně už další jenom 3 hodiny, a tak si mozek většinou řekne, no výborně, tak teď už rozhodně neusnu. A tak se stane. Takže mrkat, mrkat, mrkat. A myslím si, že vzhledem k tomu, co nás čeká dneska večer a možná i v noci, tak budeme mrkat i tu následující noc. No, uvidíme, podíváme se na počasí už za malou chvíli. Teď týma, nemám čas ztratit na Blaníku, 7 hodin a 8 minut.

0: Nemám čas ztratit, já tým na Blaníku, zatopené sklepy, poškozené střechy, nefungující elektřina, to je dědictví dnešní noci na spoustě míst, hlavně teda na Moravě.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: To ráno už je ale klidnější, na severozápadě mají dokonce jasno, ve Slezsku ale stále prší. Ranní teploty se většinou pohybují mezi 14 a 18 stupni, na severozápadě tam je to o něco méně, tam je to okolo 12, v Praze je to 20 stupňů. No a co přes den, bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teplota přes den 23 až 28 stupňů a pozor, v bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru 70 až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a mohou přijít i přívalové srážky. Jak to bude o víkendu, tak o tom už Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během noci se bude postupně situace uklidňovat a zítra už očekáváme oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přeháňky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější, ale večer už budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty už budou takové mírnější, ranní 17 až 13 stupňů Celsia, na západě až 11, odpolední teploty v Čechách 18 až 22 a na Moravě a ve Slezsku ještě 21 až 25. V neděli už pak očekáváme polojasno až jasno, pouze během dne přechodně může být až oblačno a přeháňka už se vyskytne pouze ojediněle. No a ty odpolední teploty budou 18 až 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 26.
0: Tak dneska si ještě držme klobouky, ale taky květináče na parapetech a střechy a vůbec všechno. Teď ABBA a Dancing Queen. Za 2 minuty bude 7:15. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku. Ne nadarmo je pátek nejoblíbenějším dnem v týdnu. Končí pracovní týden, zatímco celý víkend je před námi, a proto jsme pátek zasvětili vašim dobrým zprávám. A tady jsou některé ty, které během dnešního rána už stačily přijít. Dobré ráno, Blaníku, jste skvělé rádio, mám radost, že vás ráno naladím. Nevím, jestli je to celý Třinec, ale v naší práci je to docela problém. Musím s tím dlouho bojovat, ale hurá, zase bude ten den o něco hezčí. Mějte se hezky. Moc děkujeme za tuhletu zprávu, nicméně předávám našemu technickému oddělení, aby se podívalo na Třinec. Pojďme na další zprávu. Milý Blaníčku, ptáš se, co mi udělalo radost. Byla to minulá sobota, kterou jsem strávila u nás ve Frýdku Místku na Gastrofestu, na kterém jsem se setkala se známými lidmi, ale taky se Standou Hloškem, který sledoval koncert svého syna Matyáše, který byl úžasný, stejně jako jeho tatínek, a mám i jejich fotku, což jsem původně neplánovala, ale bylo to tak nádherný, nebo byl to tak nádherný bod zakončení celého dne, a proto je to pro mě ten nejhezčí zážitek. Mimochodem, Matyáš byl v roce 2015 vyhlášen mužem roku, takže krásný zážitek ze soboty. Zdravím z Frýdku Místku. Jarmila píše, děkujeme, Jarmilo. Tak to byla Morava a Slezko, a teď tady mám ještě něco ze Žatce. Krásný den, Blaníčku. Moje radost začala narozením vnoučka. Po několika pokusech umělého oplodnění jmenuje se Theo, což znamená boží dar, a to on je. Bohužel žijí v Anglii, proto jsem teď měla úžasný týden díky jejich návštěvě u mě. Od května, co jsem ho viděla naposledy, udělal mnoho pokroků, píše Milena ze Žatce. Tak Mileno, jenom radost vám přeju a děkujeme za tuhletu zprávu. Pište nám dál na 600 318 118, protože po 8 hodině někoho odměním balíčkem z našeho e-shopu. Ale za chvíli už krátké zprávy. Teď je 7:22.
1: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
2: 10 za měsíc?
1: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
1: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
1: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
1: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
7: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
8: Ano, na webu lksobě.cz.
7: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
8: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
7: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
11: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
12: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
13: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Hele,
2: Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
14: Jo.
2: Jaký?
14: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
15: Přijďte na Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
16: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
15: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
16: Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
17: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
18: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
3: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
2: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
4: Člena skupiny Centropol.
2: Vás to nebude stát ani korun.
3: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
2: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Blaník za volantem.
5: Dálnice D10 zůstává směrem na Turnov na 27. kilometru kvůli včerejšímu požáru vozidla stále uzavřená. Policie dopravu odklání na exitu 21. V Roudnici nad Labem dejte pozor, v ulici na Krásných horách na křižovatce s Krátkou překáží porouchaný kamion a sražená strna je na výjezdu ze Žatce směr Trnovany na vozovce, tak i tady projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě už jsou krátké zprávy.
6: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Silné bouřky zastavily železniční dopravu na Jihlavsku. Na tratí byly nánosy bahna. Vlaky nejezdily mezi Batalovem a Horní Cerekví na trati Havlíčkův Brod, Veselý nad Lužnicí. Stavba lávky přes Labe pod zámkem v Brandýse se protáhne do jara příštího roku. Původně mělo být přemostění pro chodce a cyklisty hotové letos na podzim. Změna technologie ale zvedne konečnou částku na 99 milionů. Oprava školy u Santošky na pražském Smíchově je hotová. Kolaudace pak čeká novou školu v Praze 9, kterou městská část postavila v Hrdlořezích. Stavba trvala zhruba rok. Řecko zvažuje opatření kvůli možným íránským útokům na americké základny v Evropě. Možným cílem úderů by se mohla stát třeba námořní základna Suda na Krétě. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svýbou.
9: Tak dobré ráno, pátek 21. srpna, dnešní den, Jolany mají svátek. Já děkuju za všechny vaše SMSky s dobrými zprávami, které posíláte. Posílejte dál na 6318, protože ve šťastné hodince tu příští hodinu se bude odměňovat. Ale my se za chvíli vrátíme do středy, protože to tady byl další Pepův parťák. Za půl minuty bude půl osmé.

0: Láska, ta nebezpečná věc. A Petr Muk na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a já jsem vám slíbil návrat do středy, protože ve středu odpoledne po 16. hodině tady byl další Pepův parťák. A parťákem Pepy Černého se tentokrát stal herec, daber, výtvarník a majitel našeho staničního hlasu, Pavel Novotný. No a při tom povídání došlo také na vzpomínku našeho někdejšího blanického kolegy, Vladimíra Čecha.
3: S Vláďou Čechem se potkala moje žena, která ještě před školou byla jako elevka v Českém Těšíně. Tam se s ním setkala a oba jsme se s ním setkali poté, co dva roky před revolucí přišel do pardubického angažmá. Vláďa nastoupil dva roky před revolucí, přišla revoluce, tedy tím slovem myslím to, co se událo v roce 89 listopadu. A protože Vláďa z velké většiny moderoval ta setkání před divadlem s lidmi a jak si to, co se dělo, komentoval, a lidé ho za to tak nějak jako měli rádi, tak za Občanské fórum nastoupil potom do patřičných míst v Senátu, nebo v čemže to bylo vlastně, a skončilo jeho angažmá v Pardubicích. Takže my jsme spolu na jevišti trávili pouhé dvě sezóny před revolucí.
0: Mám pocit, že to tehdy byla Česká národní rada, ale nejsem si úplně jistý. No celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Další Pepův parťák zase příští týden ve středu, ale teď v pátek 21. srpna na Blaníku. Ricky a Povery, 4 minuty po půl osmé. Tak dobré ráno.

0: Tomáš Klus a pak. Dobré ráno, Rádio Blaník. A co bude pak? No pak bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer tam už to bude horší, protože to bude od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které mohou být velmi silné. Nárazy větru mohou dosahovat rychlosti 70 až 90 km v hodině. Mohou přijít i kroupy a přívalové srážky mohou mít v úhrnu kolem 40 až 70 mm. Jinak do té doby bude na teploměru 23 až 28 stupňů. A zatímco u nás se čerti žení, na takové sardíny pokračuje léto s vůní moře, i na tento italský ostrov vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Tyrkysové moře a bílé pláže s jemným pískem připomínající Karibik a nejčistší voda ve Středomoří, to je prostě Sardinie. A je vlastně za rohem, let na ní je krátký, dovolená u moře se tu dá spojit s poznáváním ostrova a pokud vás tahle kombinace láká, tak se podívejte na hotel Sigientu Resort Talas, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel leží přímo u pláže s pozvolným vstupem do moře a je ideální i pro rodiny s dětmi. Z Prahy můžete odletět třeba 25. srpna na 8 dní s All Inclusive Plus a pořídíte jej za 23 990 korun za osobu. A co na Sardinii ochutnat? Čerstvé ryby, domácí těstoviny nebo známý sardinský sýr pecorino, který patří k nejznámějším specialitám ostrova. Nechybí ani pravé italské espresso a zmrzlina gelato, bez kterých se místní den jen těžko představí. A ještě jeden tip. Můžete se projít historickým centrem v Cagliari a vystoupat na jednu z vyhlídek, odkud uvidíte město i okolní pláže. Za růžovými plameňáky se potom vydejte k lagunám na okraji města. A pokud budete chtít objevovat ještě víc, tak česky mluvící delegáti Blue Style vám přímo na místě doporučí další zajímavé výlety.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Všechno bude fajn a Janek Ledecký má ještě něco na srdci.
1: Tak 28. srpna se na vás těším s Blaníkem v Tišnově.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, už za týden, ode dneška za týden, tady bude další z letních koncertů Rádia Blaník. Příští pátek dorazíme do Tišnova. A i tahle písnička tam zazní, protože Janek Ledecký s kapelou tam bude taky. A co vám zahraje, teda kromě toho, že všechno bude fajn? No já jsem si ho takhle vyspovídal nedávno na jiném letním koncertu v Chomutově.
1: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, který znají na spaměť. To bude nejjednodušší.
3: Budou Beatles?
1: Budou.
3: A rozšiřuješ ten na ten repertoár? Mně se to třeba strašně líbí, že jsi to zařadil.
1: No tak já mám ještě jednu kapelu, se kterou hraju, která se jmenuje Mr. Everest, a s tou hrajeme se jenom věci Boba Dylana, takže já mám tak na 2 hodiny věci od Boba Dylana, pak mám spoustu věcí od Rolling Stones. Jako dal bych dohromady to tak na 3-4 hodiny tady.
0: No tak při nejmenším hity Janka Ledeckého a jedna písnička od Beatles bude i v Tišnově. Příští týden v pátek začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Míru, kde vám ta kromě Janka Ledeckého zaspívá i Vojta Nedvěd a Tereza Mašková a samozřejmě naše blanická kapela. Důležitá informace, vstupné se ani tentokrát neplatí, ale navíc pro vás máme ještě speciální dárek, a to z brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás přinese hodně peněz, dokonce někomu z vás rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte příští pátek 28. srpna v Tišnově.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když

0: Dan Bárta a On My Head na Blaníku chvilku před 8 hodinou. A v tuto chvíli už je připravena pravidelná páteční šťastná hodinka s dobrou náladovými písničkami. O dobrou náladu se vám bude starat Hanka Zagorová. Sindlix. I skupina Ready Kirken. A z toho vyplývá, že hezky česky to na Blaníku bude i ve šťastné hodince. Teď je 7.55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Přeji vám pěkné ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na severu Čech bude během dopoledne ještě střídavě oblačno a polojasno, odpoledne od 4 hodin ale platí výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami. Na většině území se zatáhne a přidá se vydatný déšť, také vítr a bouřky. Naměříme až 27 stupňů, na horách 20. Tolik o počasí a pojďme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: Dálnice D10 zůstává směrem na Turnov na 27. kilometru u Benátek nad Jizerou po včerejším požáru kamionu uzavřená. Policie odklání dopravu na exitu 21 Tuřice. Velký pozor na Kladensku ve Velvarech. V Pražské ulici srazil autobus cyklistu, jsou tam záchranáři i policie. Čekejte komplikace a kolonu. A v Roudnici nad Labem v ulici na Krásných horách na křižovatce s Krátkou překáží porouchaný kamion. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a teď už se zprávami je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Do Čech míří mohutné bouřky. Trať mezi Prahou a Českým Brodem stojí. Stát chce vylepšit mobilní signál. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko zasáhly velmi silné bouřky. Večera v noci řádily hlavně na jihu Moravy, kde byly tisíce domácností bez elektřiny. Nejvíc zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Do Čech ale už míří další mohutné bouřky, které by měly být podle meteorologů daleko horší. Hrozí silný vichr, přívalové srážky a také kroupy. Nejvíc by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Místy to může být 50 až 70 mm srážek. Na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem nejezdí vlaky. Ve stanici v Úvalech u Prahy došlo k závadě na trakčním vedení. Podle údajů na webu Českých drah pojedou vlaky dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Vlak, který zůstal stát nedaleko stanice v Úvalech, musí evakuovat hasiči. Český telekomunikační úřad chce pokrýt mobilním signálem také místa, kde nyní dostupný není. Jde o 600 lokalit a žádá o to mobilní operátory. Po jednání se sdružením místních samospráv tak zdvojnásobil svůj původní požadavek. Zlepšit se má také pokrytí vybraných železničních koridorů. Prázdninové výlety za zvířaty můžou dětem zpestřit i nejrůznější úkoly a také soutěže. Jednu takovou připravuje už zítra táborská zoologická zahrada. O jakou akci se jedná, to už popisuje ředitel zahrady Evžen Korec.
8: Půjde o vyluštění tajenky křížovky, kdy budou po zoologické zahradě umístěny návody k tomu, jakým způsobem potom tuto tajenku vyplnit, a účastníci této soutěže se dozví mnoho zajímavostí o zvířatech.
7: Za správně vyplněnou tajenku získají děti odměnu na pokladně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: No a protože je pátek a protože udeřila osmá, otevíráme na Blaníku pravidelnou šťastnou hodinku. Speciální výběr písniček našeho hudebního ředitele Dušana Kotory na sebe nenechá dlouho čekat. Jedna se začíná rozjíždět už teď pode mnou. A hlavně na sebe nenechají čekat vaše dobré zprávy. Už za chvíli se na ně podíváme. Tak dobré ráno, bylo 8.

0: Zendl X a dovolená v Dobrém ránu na Blaníku. Dovolená, to je často dobrá zpráva, zejména to, že teprve bude, ale někdy i to, že ji má člověk za sebou, když to nevyšlo podle plánu.
1: Blanický dobrometr.
0: Protože na všem může člověk najít to dobré, a vy jste to dobré našli. A tady jsou některé z vašich dobrých zpráv, které jste během dnešního rána poslali. Tak tedy, ahoj Blaníčku, mě udělalo radost, že jsem se zasnoubila, hezký den Olga. Děkujeme Olgo a blahopřejeme. Ahoj na Blaník, dnes je pátek a mě začíná desetidenní dovolená a vidíte, už je to tady. O tomto víkendu bude u nás v Oseku u Dukcova tradiční pouť. Přijeďte, potom pojedu na Vysočinu za svým bráškou a jeho rozrůstající se rodinou. Uvidím jejich vnoučka, malého 9měsíčního Vincenta a budu mít fůru času poslouchat svůj milovaný Blaník. Přeji vám všem krásné a požehnané dny. Jana z Oseku u Dukcova. Užijte si to, Jani, a moc děkujeme za SMSku. A ještě přidám tady Ivu z Plzně. Krásné ráno, Blaníčku. Moje dobrá zpráva je dost přízemní, ale překročila jsem své já a v 70 letech jsem se nechala ostříhat. Nechal jsem ostříhat dlouhé vlasy a druhý den jsem se rozhodla ještě pro radikálnější sestřih a teď mám na hlavě šedivý krátký rozcuch a jsem spokojená. Iva z Plzně, hrajete mi celý den, my si toho moc vážíme a Ivo, na změny není nikdy pozdě. Gratulujeme. Baltimora a Tarzan Boy teď na Blaníku. Pište nám dál na 600 318 18 a na oplátku se mrkneme na počasí. Už za chvilku.

0: Altimora, Tarzan Boy na Blaníku a teď to slibované počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní ráno je podstatně klidnější, než jaká byla noc. Když jsem se díval na mapu, která ukazuje počet blesků, tak to vypadá, že nahoře něco slavili a udělali nám slušný ohňostroj. Ten den bude oblačný až zatažený, lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer tam nás čeká další show. Od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které mohou být velmi silné. Tam platí varování meteorologů, protože v bouřkách se mohou vyskytnout narazy větru 70 až 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 až 70 mm. Jinak do té doby bude přes den 23 až 28 stupňů. A co víkend, tak to už nám prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během noci se bude postupně situace uklidňovat a zítra už očekáváme oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přeháňky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější, ale večer už budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty už budou takové mírnější, ranní 17 až 13 stupňů Celsia, na západě až 11, odpolední teploty v Čechách 18 až 22 a na Moravě a ve Slezsku ještě 21 až 25. V neděli už pak očekáváme polojasno až jasno, pouze během dne přechodně může být až oblačno a přeháňka už se vyskytne pouze ojediněle. No a ty odpolední teploty budou 18 až 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 26.
0: Tak děkujeme, o víkendu už klidně, já jsem chtěl jít dneska na vodu, ale nakonec jsme to přehodnotili a pojedeme až zítra ráno, protože to, co bude dneska v noci, by ten vedký stan už nemusel vydržet. Teď už Rady Kirkena, 1+1, dobré ráno.

0: Ajajaj, Kaoma, Lambáda, ve šťastné hodince na Blaníku. Pokud už jste letos o prázdninách byli všude, tak jsem možná našel místo, kde jste ještě nebyli. V Česku totiž máme místo, které je možná starší než slavný Stonehenge. Archeologové zkoumají u obce Chleby na Nymbursku pravěkou svatyni, která vznikla přibližně před 6,5 tisíci lety a podle nejnovějších zjištění je dokonce o více než 1000 let starší právě než ten slavný britský Stonehenge a asi o 2000 let starší než egyptské pyramidy. Tehdejší lidé tady měli kruhové ohrazení o průměru zhruba 230 metrů. Kolem něj byl příkop hluboký přes 2,5 metru a celkem 12 vstupů a právě jejich rozmístění teď archeologům napovídá, že naši dávní předci dokázali sledovat pohyb slunce i měsíce a orientovat podle něj celý areál. Našli se tady taky býčí lebky, rohy, lidské kosti a tak dále, takže šlo zřejmě o místo rituálu a náboženských obřadů. Tak u obce Chleby by na vás mohla dýchnout historie a pokud ne, tak tam mají třeba fajn příjemnou zoo. Za chvíli už krátké zprávy a potom už budeme odměňovat. Teď je 8.21 a vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Yeti Electro.

0: na kliknutí.
1: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
2: TSR Czech Republic. TSR.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Maucta, hlejte paninko, objednávám vám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699, platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
13: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
14: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
15: Jo.
14: Jakej?
15: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
16: Přijďte na Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
17: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
16: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
17: Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
18: Blaník za volantem.
19: Na výjezdu z Debrna na Mělnicku přibrzdíte směrem do Kralup nad Vltavou. Policie tady zasahuje u srážky dvou osobních aut. Pozor dejte ve Velvarech na Kladensku v Pražské ulici. Zasahují záchranáři a policie u nehody autobusu s cyklistou. A dálnice D10 u Benátek nad Jizerou na 27. kilometru směrem na Turnov zůstává po včerejším požáru kamionu uzavřená. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Na řadě jsou krátké zprávy.
18: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
20: Aktuální přehled každý den.
18: Rádio Blaník. Zprávy.
20: Rádio Blaník.
21: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Zástupci samospráv a ekologové vítají, že senátoři nepřijali novelu stavebního zákona. Naopak developeři a podnikatelé ve stavebnictví to považují za špatnou zprávu. Okresní soud prodloužil vazbu o 3 měsíce u dalších 2 lidí obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích. Jednání se konalo formou videokonference bez eskortování obviněných k soudu. Jih Peru zasáhlo silné zemětřesení. Otřesy měly sílu 6,7 stupně, které poničilo desítky domů a způsobilo bylo zranění nejméně dvěma lidem. Volejbalistky zahájí proti Řecku brněnskou skupinu mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 8 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Šťastná hodinka
1: na Rádiu Blaník.
22: A na Blaníku pokračuje Šťastná hodinka a v ní už za chvíli budeme odměňovat. Za minutu a půl bude půl deváté.
0: Pohodové české.

0: Final countdown a Europe, poslední odpočítávání před dnešním odměňováním. Jdeme na to.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tady je Rádio Blaník a Petr Slíva. Dobrý den, je tam Iva z Plzně?
3: No to víte, že jo, dobrý den, Blaníčku.
0: Dobré ráno. Ivo, nás dneska potěšila a zaujala ta vaše SMS-ka o tom, že jste překročila své já, že jste ano, 70 ano, šla na punk.
3: Naposledy jsem takhle nakrátko byla ve 13 letech.
0: Fakt?
3: Jo, měla jsem i vlasy, když jsem si na nich seděla, pak jsem to zkrátila, pak polopatky, no a pak mi najednou se zatmělo. Včera jsem to nechala zkrátit, převčírem, tak nějak dost. A ještě to bylo málo, tak včera jsme to doladili, že mi to stojí.
0: No výborně, a proč ne zase na druhou stranu? Takže Ivo, posíláme vám balíček z našeho e-shopu.
3: Je to paráda. To se mi děje radost.
0: Za prvé to dobře větrá určitě a za druhé to skvěle vypadá určitě. Jo, věřím tomu.
3: Jo, tak jako je to hrozně velká změna, no, je to šok.
0: No pro okolí určitě, ale pro vás určitě dobrý pocit.
3: Jo, já se cítím dobře, konečně.
0: Ivo, zůstaňte mi ještě na lince a krásný víkend do Plzně, naslyšenou.
3: Jo, děkuju moc, děkuju. Mějte se hezky a poslouchám vás furt. Jsem v důchodu, když jdu na záhon plate, mám sebou tranzistor. V autě vás mám, v bytě vás mám, vařím při vás, uklízím při vás. Nic jiného neposlouchám.
0: Vy jste neuvěřitelná. Metal byste měla dostat, naslyšenou.
3: Naslyšenou, mějte se hezky, naschánou.
2: Blanický dobrometr.
1: Blanický dobrometr.
0: Mě pobavilo. Marek Ztracený a Tak se nezlob, teď na Blaníku.

0: Joyride a Roxette na Blaníku ve Šťastné hodince. Všechno zlé je k něčemu dobré. Máme za sebou poměrně bouřlivou noc, ale to neznamená, že by se počasí vybouřilo úplně, protože od dnešního odpoledne začne platit další výstraha meteorologů. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 70 až 90 km v hodině. To už je dost. Kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 až 70 mm. A teď proč jsem říkal, že všechno zlé je k něčemu dobré? Vypadá to, že by o víkendu, kdy už se to počasí má zase uklidnit, mohli konečně začít růst houby. Potvrdila mi to i Mileda Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Myslím si, že ano, že už bude konečně zalito. Ty teploty budou takové mírné, takže konečně bychom mohli se dočkat nějakých hub.
0: A bude houbovka, bramboračka a tak dále. Olga Lounová, jsem optimista, už za chvíli na Blaníku. Za 3 minuty bude 3:15.

0: i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
0: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se, jak
1: slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řekový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus. A hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: písnička, která v páteční šťastné hodince prostě nemohla chybět. Jsem optimista a Olga Lounová. A za chvíli už poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A i dneska jedna nápověda předem. V tajemném roce jste totiž poprvé mohli zaslechnout tuhle znělku. A více po deváté.

0: Wake me up before you go go a Wham na Blaníku a za chvíli už to slibované hledání tajemného roku a i to dnešní bude samozřejmě s písničkami, které pocházejí z tajemného roku. Třeba tahle. A nebo tahle.
1: Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky.
0: A novinku měli i Kaťáci.
1: Hus opuštěný postele.
0: A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městys Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Autonašrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Autonašrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
2: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na sever Čech míří další vlna silných bouřek. Během dopoledne bude ještě střídavě oblačno a polojasno. Odpoledne a k večeru se ale na většině území od jeho západu zatáhne. Dorazit mají silné bouřky, které doprovodí vítr a také vydatný déšť. Naměříme 27 stupňů na horách do 20. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
10: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Blaník za volantem.
9: Zdržíte se na Mělnicku, a to na výjezdu z Debrna směr Kralupy nad Vltavou. Tady zasahuje policie u nehody 2 osobních aut. Silný provoz je teď aktuálně také v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku. I tady vás zdrží strážka 2 osobáků. A připomínám, že dálnice D10 u Benátek nad Jizerou směrem na Turnov na 27. kilometru zůstává po včerejším požáru kamionu stále uzavřena. Policie odklání dopravu na exitu 21 Tuřice. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Odborníci varují před vyháněním netopírů z bytu. Cestující vlaky se pochvalují nákup jízdenek. Čeští basketbalisté vyzvou světové i evropské šampiony. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku přibývá očkovaných proti vzteklině. Sice se u nás roky neobjevila, ale přenašeči jsou netopíři. A právě kvůli nim skončil letos péči lékařů už desítky lidí. Jak informuje iDnes.cz, v ústecké nemocnici minulý týden nocovali i rodiče s dítětem poté, co vyháněli z bytu netopíra a sahali na něj holýma rukama. Předtím odborníci varují. Na 200 000 cestujících už ohodnotilo svou jízdu vlakem v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. A co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
13: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
12: Cestující si také nejvíc pochvalují nákup jízdenek. Druhým dnem bude v Českých Budějovicích Pardubicích pokračovat agrosalon Země živitelka. Agrární komora dnes na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Podle statistiků bude o necelých 17% méně obiloviny než loni a sklizeně řepky klesne meziročně o pětinu. Negativní vliv měly hlavně nedostatek jarních srážek a taky letní vedra. Čeští basketbalisté vyzvou v přípravě v Hamburku světové i evropské šampiony Němce. Otestují si tak svoji formu na Supercupu před duely před kvalifikace o mistrovství Evropy. Utkání začíná v 8:30. V sobotu, tedy zítra, budou Češi hrát buď o třetí místo nebo finále s Chorvatskem či Tureckem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
14: na Rádiu Blaník.
0: 9. hodina je na dosah a my letíme do historie. Jako každý všední den, touto dobou se vydáváme vstříc tajemnému roku. Společně s vámi po něm budeme pátrat a na ty vaše tipy a na ty vaše vzpomínky se těším zase na telefonním čísle 800 109 109, kam můžete psát, kam můžete volat, případně psát na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118

0: Legendární písnička z legendárního alba Another Brick in the Wall a Pink Floyd. I tohle je připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Teplic. Já bych se dneska tipla rok 79.
0: Tak 79. nebo 79. A co jste dělala vy, Ani?
3: No, mě bylo 18.
0: Aha.
3: Takže nastupovala další etapa života a hlavně bylo mi doma dovoleno kouřit.
0: Fakt jo?
3: No jo, 18.
0: Úderem 18.
3: Ano, ano.
0: Jani, krásný den, děkuju, naslyšenou.
3: Taky děkuju, naslyšenou.
0: No a taky píše Eva zazněla poprvé v roce 1970, to je odpověď na otázku, kdy zazněla znělka, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, bylo mi 10 a seriál byl moc pěkný. Děkujeme, Evi. Potom tady mám dobré ráno, Blaníčku, tajemný rok je 79, byly mi 3 roky podle té znělky, kterou jsem pouštěl před 9. A ještě ahoj, Blaníčku, podle ukázky tipuji, že dnes budeme hádat rok 1978, v tomto roce jsem se stačila vdát a narodil se mi zřejmě syn, protože tady je nějaký překlep, který bude mít v pondělí už 8.40. Zdravím, Vendula. Tak, děkuju, Vendulo, a pojďme se podívat teda na tu první slovní nápovědu. Tak tohle je ta znělka, kterou jsem pouštěl před 9. Tak co, poznali jste? Ano, 11. prosince tajemného roku vyskočili ti dva, Bob a Bobek, králíci z klobouku.
4: To je prosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek, jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce.
0: Podobu jim dal kreslíř Vladimír Jiránek a hlas propůjčil Josef Dvořák a Bob a Bobek.

0: Švédská alba přišla v tajemném roce zase s jedním celosvětovým hitem. Právě jste ho slyšeli. Gimme, gimme, gimme.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Došlo to tak daleko, že mnoho let později si jej vypůjčila dokonce i Madonna. Ale nás zajímá tenhle ten originál z tajemného roku. Už jsme si připomněli taky Boba a Bobka, králíky z klobouku, které jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj Petře, tady Vláďa Luďi z Hostomic. Dlouho jsem nevolal, moc dlouho, opravdu moc dlouho.
0: To je dobře, prosím, že voláš, tě, povídej.
2: Je to seriál Bob a Bobe králíci z klobouku. Poprvně to bylo u nás, začalo vysílat v roce 1979. Aha. A co se v té době se mnou dělo, co jsem dělal, nevím. Asi normální, běžnej, klasický rok.
0: Ale moc děkuju a krásný den a krásný víkend.
2: No jo, taky, ahoj, mějte pěkně a pozdravuj.
0: Vyřídím, ahoj. Zdravím Blaníček a podle večerníčku Králíci z klobouku, myslím, že se jedná o rok 1979 a to se mi narodila starší dcerka Jituška. Přeji hezký den, Marie z Bystřan, děkujeme Maruško, to už jsou SMSky. Ahoj Petře a Adélko, Adélka dneska není, bude zase v pondělí. Podle večerníčku Maxi Pes Fík je to rok 1975, tak tady už jsme si řekli, že to není Maxi Pes Fík, ale že je to Bob a Bobek. Nicméně píše Martin z Prahy, díky Martine. Dneska je to rok 1979 podle Králíku z klobouku a písniček. V tomto roce jsem šel na vojnu, hlásí Miloš z Mostu. A ještě tady píše pan Čálek zřejmě, nebo Cálek, a typuje rok 1979. A jaký rok typujete vy? Napište na 600 318 118, anebo rovnou brnkněte a popovídáme si o tom. Volejte na 800 109 109. A pokud máte rádi kaťáky, tak vám tajemný rok připomene tahle písnička.

0: Katapulta a blues na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na rádiu Blaník.
0: Opa, Bobe, králíci z klobouku, tyhle dva jste taky poprvé mohli vidět v tajemném roce a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honzik Liberec, tak jsme se shodli podle králíci z klobouku 79 a zase kluci pozdravuju ze střechy a tentokrát, to jsem já ještě nebyl 5 let na světě, ale tesařskou udělal můj táta.
0: Tak se tam teď držte na té střeše, díky moc, měj si krásně, ahoj.
3: Tak jo, měj se, ahoj.
0: Tak a já plynule překlikávám na vaše SMSky, vracíme se s kolegou ze Sofie a typujeme rok 1979, Vašek a Pepa z Plzně. Děkuju, pánové, šťastnou cestu. Milý Blaníčku, je to rok 1978 podle večerníčku Boba Bobek a taky Katapultu. Je to moje srdcovka, dodnes mám jejich LP desky, poslouchám je na gramofonu. Bylo mi 14, Míra z Litoměřic spíše. Díky. Ahoj rádio, je to rok 79 podle ukázky Králíky, králíci z klobouku. Zdraví Petr s Dášou ze Štětí, tak zdravím i do Štětí a moc děkuju. 800 109 109, sem se volá, 600 318 118, sem se píše a za chvíli další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běh Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance a také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Liberecký kraj otevřel vzorovou prodejnu 24/7, která v sobě spojuje prezentaci lokálního řemesla a plně automatizovanou prodejnu s nepřetržitým provozem. Samoobslužná prodejna se nachází v budově D u krajského úřadu Libereckého kraje a je společným projektem s agenturou regionálního rozvoje. Více nám poví hejtman Martin Půta. Dobrý den.
10: Krásný dobrý den.
9: Pane hejtmane, vzorová prodejna už několik dní funguje. Jaké jsou vaše první dojmy a co od tohoto projektu očekáváte?
10: Tak já mám radost, že jsme prodejnu úspěšně spustili a že si ji už mohou vyzkoušet nejenom podnikatelé, starostové, ale taky veřejnost. Nejde jenom o samotnou prodejnu a prezentaci projektu Liberecký kraj sobě a regionálních výrobců všeho možného, od potravin až třeba po sklo a šperky, ale taky ukázka toho, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat úplně základní služby v malých obcích.
9: Čím je prodejna výjimečná oproti běžným samoobsluhám? Co všechno si tady můžeme koupit?
10: Tak automatizovaná prodejna je výjimečná především tím, že v většině otevírací doby je úplně bez obsluhy. Je to moderní řešení, které umožňuje zákazníkovi vejít do prodejny, nakoupit vlastně bez obsluhy, jenom s použitím vlastní identifikace a my toho chceme využít k propagaci regionálních prodejců, výrobců, které podporujeme v projektu Liberecký kraj sobě. Všechny ty věci, které tam lidé mohou koupit, mohou je tam vidět, tak jsou vyráběny u nás v kraji díky šikovným místním lidem, řemeslníkům anebo třeba výrobcům potravin.
9: Může se podobný koncept podle vás objevit i v dalších obcích Libereckého kraje?
10: Chci říct, že naše prodejna v budově D u krajského úřadu není první v Libereckém kraji. Dlouhodobě několik posledních let už funguje v Pěnčíně na Jablonecku. Je to ale prostor, jak ukázat dalším obcím nebo dalším provozovatelům technické řešení, které umožní udržet třeba prodej potravy na dalších potřebných věcí i v menších obcích.
9: Tolik hejtman Martin Půta, díky za rozhovor a nashledanou.
10: Děkuji za rozhovor a přeji krásný den.
1: Dvě
11: legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
12: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
11: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
13: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
14: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
15: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
16: Kdo je tam?
17: Soudní exekutor.
16: Nejsme doma.
17: To máte pravdu, už nejste doma.
18: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
19: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
20: Milí šikulové a milé šikulky,
21: hledáme možná právě vás.
20: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
21: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Heart of Glass, písnička, se kterou se skupina Blondie v tajemném roce podívala na vrchol americké hitparády a zdaleka nejenom americké.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tom dnešním tajemném roce už jsme si připomněli i české písničky z tajemného roku, třeba Střapatá nohatá od Marie Rotrové, anebo Hráč od Petra Spáleného, případně Blues od Katapultu. A taky jste poprvé mohli vidět Boba a Bobka. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je rok 1978.
0: 78, a co vám napovědělo?
3: To jsem se seznámila s manželem.
0: No tak výborně, tak ho pozdravujte.
3: Momentálně je doktorovi.
0: Ježíš Maria, tak doufám, že to nebude nic vážného.
3: Ne, je po operaci menisku, tak jo. Co na kontrolu.
0: Jo, co chápu, tak ať to šlape a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: A tady jsou SMSky. Ahoj Péťo, podle mě je to rok 1979. To jsem nastupoval do prvního ročníku na střední odborné učiliště transporta Chrudim. Poslouchám vás stále a u tohoto hádání se velice bavím já i moje žena. Díky, Petr ze Strašic u Rokycan. Tak vás zdravím oba dva. Děkujeme. Jarmila K. píše, že čekala miminko a že to byl rok 1979. Děkujeme, Jarmilko. A Jiřina z Hlinska, krásné ráno, dnes je to rok 1979 podle Marie Rotrové a tento rok je i rok mého vydání a narození copaté holky. Krásný pátek, Jiřina. Zdravím do Hlinska. Děkuju. A pojďme na tu druhou slovní nápovědu. I tentokrát tady mám jednu znělku. Je to znělka k seriálu, který se v televizi objevil 1. prosince tajemného roku. Tak já vám pustím ještě jednu ukázku.
4: Prostě řekneš, že se na to necítíš dost způsobilý.
5: A co si myslíte vy? Že jsem nebo že nejsem?
4: Co?
5: Způsobilý.
4: No to si myslím.
5: Co?
4: No, že nejsi. No. A co si myslíš ty?
5: To tež.
4: Tak vidíš, no. Víš, co to je udržet těch 20 chlapů a parírovat těm chytrým předsedům a vypráskaným ředitelům statků, ekonomům a agronomům a být na výši, když do vás začnou bušit nažďových komisí?
0: Seriál pojednává o problémech členů kombajnové brigády, která přižních vypomáhá na různých místech republiky. Hlavní roli mladého vedoucího brigády tam stvárnil Jan Hartl. Ten seriál se točil podle scénáře Jaroslava Dítla, natočil jej režisér Jaroslav Dudek a jmenuje se Plechová kavalérie. A to je další nápověda. A vy volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Hledáme tajemný.

0: Spousta lidí si dodnes myslí, že skupina Kelly Family se objevila až v 90. letech, ale tahle ta kapela existovala mnohem, mnohem dřív. Tohle je právě písnička z tajemného roku. Who'll come with me? Tajemného roku je taky seriál Bob a Bobek králíci z klobouku, protože tehdy jste je v prosinci mohli vidět poprvé a poprvé jste v prosinci tajemného roku mohli vidět taky seriál Plechová kavalerie. To byla potom druhá nápověda, ještě jednu vám dlužím, ale teď pojďme na další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: No, já vás zdravím, dobrý den, tady Fanda Česká Třebová.
0: Krásný den do Třebové, tak pojďte do mě, jaký máte tip?
1: Já mám tip 1979.
0: Jistě?
1: To byl rok, když jsem byl takový jako pracovitý, koupil jsem si domeček.
0: No výborně, a v něm bydlíte dodnes?
1: Už ne, už ne. Až mám teďka starobní byt.
0: Jasně. Tak děkuju, krásný den do Třebové, naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju, nashle, ahoj.
0: A tady jsou SMSky, ahoj Blaníčku, byl to rok 1979 podle Králíku z klobouku Bob a Bobek, jste skvělé rádio a ráda vás poslouchám, zdraví Hanka z Kokořína. Hanko, vážíme si toho, moc děkujeme. Potom tady mám Anu z Krkonoš, která typuje rok 1979, anebo ahoj Blaníčku, dnes je to rok 1979, toho roku v lednu byly vyhlášeny cože to bylo vyhlášeno? Uhelné prázdniny, tady se ta SMSka totiž lomí. A píše Andulka Nepomuk. Děkujeme, Andulko. Ta SMSka přišla na několik částí, tak jsem to teď musel skonsolidovat dohromady. A Katka z Plzně. Ahoj Blaníčku a Petře, myslím si, že tajemný rok je rok 78. Podle Králíku z klobouku byly mi 4 roky, takže vzpomínky žádné. Děkujeme moc, Katko, i za tuhle SMSku. No tak pojďme na tu poslední nápovědu. Tady před chvílí jsem vlastně něco málo naznačil, co se stalo v tajemném roce. V noci ze Silvestra na 1. ledna tajemného roku se stalo něco neskutečného.
2: Neobvyklý pokles teploty, místy až o 30 stupňů a husté sněžení způsobily mnoho potíží. Největší starosti byly v energetické oblasti.
0: Je to tak? Tak ještě jedna ukázka.
2: Největší bitva se odehrávala v uhelných pánvích pod Krušnými horami. Na lomu Merkur, koncernového podniku Doly Nástup, vede od Rypadel k vagónům přes 60 km pásových dopravníků. Když se déšť měnil na led a sníh, uhlí zamrzalo, pásy se trhaly a těžba se musela zastavovat.
0: Ochlazení o téměř 30 stupňů. Z plus 15 na minus 15. I to se stalo v tajemném roce.
3: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Nákupy v onlineshop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu? V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: A ještě jedna hudební vzpomínka na tajemný rok. Helena Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej, abyste zavolali.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle typujete. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Zdravím, pane Petře, Pepík z Bečova.
0: Krásný den, Pepíku, jaký máte tip?
3: Momentálně jsem na rybách na Labi a mám typ 89, to jsem byl rok na vojně, dobře.
0: A berou?
3: Neberou, ale je to hezky, no, je to příjemně.
0: Teď přece na ryby se nechodí pro to, aby brali.
3: Tak, dobře.
0: Tak Petru, zdár, naslyšenou.
3: Taky, mějte se, naschle.
0: Zazděný poslech, když už se Bobek vyhrabal, tak vytáhl rok 1979, psáno římskými číslicemi, tak snad jsem to teď dal. Zdravím, Karel z Prahy. No tak pěkně děkuju, Karle. Dobrý den, je to rok 1979 podle plechové kavalérie a kaťáků. V té době jsem byl ve třetím ročníku učení a byl na brigádě na Žních. Petr z Brna píše. Děkujeme, Petře, zdravíme do Brna a ještě tady přihodím třeba Soňu. Byl to rok 1979. Tato píseň se mi líbí dodnes a mám vzpomínku na dětství, když jsem si se sestrou hrála v postýlce, tak teď jenom nevím, o kterou písničku šlo. Nicméně, Soňo, děkujeme a pojďme si to všechno zhrnout. Takže v tajemném roce se narodili Bob a Bobek. Taky jste poprvé mohli vidět seriál Plechová kavalérie a připomněli jsme si uhelné prázdniny, to když teplota během jedné noci spadla z plus 15 stupňů na minus 15. A pokud jste typovali rok
1: 1979,
0: tak to jste teda typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok je za námi, já se pro tuto chvíli loučím, ještě se uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky, no a potom v pondělí to už bude zpátky i Adélka. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a tady ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1979 a Cliff Richard.

0: Cliff Richard a poslední píseň tajemného roku pro tento týden. Protože už je pátek, začíná dopolední vysílání. Přátelé, my vám budeme hrát dál, hlavně hezky česky. Zaspívá Karel Zich. Taky Marcela Holanová. I Bobr s Motýlem.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat, snad celý.
0: Hezky česky vám hrajeme celé léto, ale budeme i na podzim a i dál v zimě, a tak však to znáte. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech máme aktuálně příjemných 20 stupňů a většinou polojasno. Odpoledne naměříme dokonce 27, ale současně pak začne platit výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami. Na většině území je doprovodí vydatný déšť a silný vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: V Dobrné na Děčínsku policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Další nehoda, další srážka dvou osobních aut se stala v Liberci v Jungmanově ulici na křižovatce s Hraniční. Tady ale čekejte kolony a zdržení. Pozor dejte také na Českolipsku. Záchranáři a policie zasahují ve stráži pod Ralskem v Mimoňské ulici u srážky osobního auta s chodcem. A v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku se došetřuje srážka dvou osobních aut. Tady byste se už výrazně zdržet neměli. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Přeju vám šťastnou cestu. Na řadě už jsou další zprávy s Monikou.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
0: Za chvilku je tady Monika. A řekne nám nejnovější zprávy.
6: Vlaky mezi Prahou a Brodem jezdí s omezením. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem je obnovený. Jezdí se ale s omezením jen na jedné koleji, takže je potřeba počítat se zpožděním vlaku, a to až 45 minut. Některé vlaky ale jezdí odklonem přes Lysou nad Labem. Důvodem omezení je stržené trakční vedení. Cestování vlakem nabídne kvalitnější mobilní připojení. Správa železnic chce zlepšit pokrytí 5G signálem na vytíženém koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Co se změní, to ví mluvčí státní organizace Nela Frýbová.
7: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028.
6: Elektroaut v Česku dál přibývá. K elektromobilitě přispívají stále dražší paliva. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou. Na celkových prodejích se už podílí skoro 7%. V celé Evropské unii je to ale už přes 20%, a třeba v Norsku je to 98%. Česko tak v evropském srovnání výrazně zaostává. Festival skla bižutérie Perle omezí parkování a dopravu v centru Jablonce, a to ode dneška do neděle. Největším dopravním omezením je uzavření velkého parkoviště na Horním náměstí. Dvoudenní akce propojuje sklářskou a bižutérní tradici se současnou tvorbou, hudbou, divadlem a také gastronomií. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, posloucháte Rádio Blaník a za minutku a půl už bude 10 hodin. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky, ale budeme si taky trochu povídat. Za malou chvilku se podíváme do Brna, kde startuje mistrovství Evropy žen ve volejbale, což je velká věc po dlouhých letech, no já vám to za chvilku všechno řeknu. No a v této hodině se také podíváme na to, jak se můžete vy podívat do Albánie. A to úplně zadarmo, za pouhé 3 písničky. Pravda, od stejného interpreta hned za sebou, ale jenom za 3 písničky, bez peněz. Tak, Karel Zich, Měla na očích brýle, první píseň této hodiny. Jdeme na ní. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Marcela Holanová a Cesty lásek na vlnách Rádia Blaník. My se taky vydáváme na cestu. Na cestu do Brna. Protože do Brna se po dlouhých 29 letech vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o něj obrovský zájem, což potvrzuje i místopředseda svazu Martin Gerža.
1: Myslím si, že naplňujeme očekávání. Znamená to to, že co se týče víkendových zápasů, tak je to moc pěkný. To znamená pátek, sobota, neděle. Neděle na Srbsko jako je beznadějně vyprodáno. A co se týče soboty a pátku, tak si myslím, že se budeme blížit jako 4000.
0: No paráda. Já ještě dodám, že naše hráčky vstoupí do turnaje dnes večer proti Řecku. Zítra je čeká Rakousko a v neděli velký favorit a obhájce stříbra ze Srbska. V týdnu pak zakončí boje ve skupině s Ukrajinkami a Bulharkami. Tak dámy, držíme palce moc a posíláme písničku, i když teda švýcarskou, no. DJ Bodo, Bobo, everybody. A letní píseň, takhle při pátku. Tak krásné dopoledne z

0: Tina El Pardon na vlnách Rádia Blaník. Enrique Iglesiase určitě znáte všichni, ale Nickyho Jama, to si troufám říct, že málo kdo. Já jsem si ho teď nastudoval a Nicky Jam, to je sice Američan, protože se narodil v Massachusetts, ale narodil se dominikánské matce a portorickému otci. Jo, a navíc žil dlouhou dobu taky v Medellínu, takže světoběžník a člověk, jehož nejslavnější píseň se jmenuje prostě X. Tak tolik Nicky Jam na Blaníku. Málo kdy tady zpívá, ale občas jo. Za chvilku Bobra Motýl, ti jsou tady častěji, taky Bernie Paul a Kabáti, oni na vlnách Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Tohle je ten Elroq, co dostal Autoroku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za Autoroku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
6: Škoda Elroq. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
8: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
9: Ano, na webu lksobě.cz.
8: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
9: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
8: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
10: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
11: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
12: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
13: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
14: TSR Czech Republic. TSR.
15: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
16: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
17: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
18: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
19: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
18: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
19: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
18: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
19: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.

0: Kabáti a oni, za všechno vždycky můžou oni, ale to, jestli poletíte za tři české za sluníčkem, máte v ruce pouze vy.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: No, dva roky prázdnin vám na Blaníku slíbit nemůžeme, ale ty letošní si s námi klidně můžete prodloužit a nebude vás to stát ani korunu. Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do slunné Albánie. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort a Spa. Zkuste už tuhle sobotu a neděli najít v našem vysílání takovou chybu. My ji uděláme záměrně. A taky úplně přesně ještě nevíme, kdy se tak stane, ale stane se to. Zazní tři různé písničky od jednoho a toho samého interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení za sebou. No a jak se to stane? Třeba zaspívá Karel Gott, po něm Karel Gott a po něm Karel Gott, nebo skupina Lucie, po ní skupina Lucie a po ní ještě jednou skupina Lucie, prostě takováhle kombinace tří písniček od stejného interpreta, tak volejte 800 109 109. Může se to stát buď v sobotu, tedy zítra, anebo v neděli. To já úplně přesně nevím. A ani kdybych to věděl, tak vám to říct samozřejmě nemůžu. Kdo si dovolá jako první, tak ten letí za tři české, za sluníčkem do Albánie. Tak vám budu moc držet palce už teď o víkendu.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: A my se budeme dál hrát. Za chvilku Lucie Bílá a nebo Sandra. Mimochodem, Sandra bude mít v neděli svátek. Nevím, jestli úplně v Německu, ale tady jo. Tak jestli nějakou znáte, tak se připravte. Posloucháte Rádio Blaník.

0: flešky, kufříky, kdy měním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábyte!
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernove-městečko.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Lucie Bílá a Desatero, slavná píseň Leonarda Cohena, Aleluja v této podobě. Gábina Osvaldová tam Lucce Bílé napsala text Ber to jako recept na kulajdu. A v nahrávce to je, ale naživo to Lucka zpívat odmítá. Ona prostě slovo kulajda nemá ráda. Ale má ráda Blaník, to víme. Často sem chodí a my často hrajeme. A dál vám budeme hrát, hlavně hezky česky. Dorazí třeba Buty.
1: František udělal všechno, co mu řekla.
0: Taky Lucie.
1: Srdce ho vybírá.
0: A zaspívá i Václav Neckář, tu z básníků.
2: Zmysla s ním nevadí, přijde jiná.
0: Přijde jiná česká písnička, bude jich hodně. Jsme Blaník a hezky česky vám hrajeme už 27 let. A celé tohle léto samozřejmě taky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6,5 minuty už bude 11 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Přes severní Čechy bude odpoledne přecházet tlaková níže, která sebou přinese také silné bouřky, vydatný déšť a vítr. Teploty ale zůstanou letní, naměříme od 23 do 27 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik o počasí, následuje doprava.
10: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
12: Kladně zasahuje policie na křižovatce ulic Holandská a Anglická u srážky dvou osobních aut. Komplikace jsou aktuálně na trase z České Lípy do Mladé Boleslavy. Hned za Doxy je silnice kvůli spadlému stromu po bouřce neprůjezdná. V Liberci vás zdrží nehoda dvou osobáků v Jungmanově ulici, konkrétně na křižovatce z Hraniční, tak čekejte kolonu. A na Českolipsku ve Stráži pod Ralskem v Mimoňské ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s chodcem. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Slovo má Monika, jsou tu další zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Silné bouře se řítí na Česko. Spalovna v Rybitví může dostat zelenou. Hořovice se dočkali obchvatu. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Meteorologové varují před silnými bouřemi. Zasáhnou pás od Šumavy po Krkonoše. Na Moravě už pak nebudou tak intenzivní. Podle předpovědi bude nejvíc srážek v Libereckém, Středočeském a Plzeňském kraji. Místy může napršet až 70 mm srážek. Hrozí až 2 cm kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. V noci hrozí intenzivní lijáky. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Zrušil totiž část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Zrušil taky dubnový rozsudek Pardubického soudu, který většinu územního plánu ponechal v platnost. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku. Uleví od tranzitní dopravy a zjednoduší cestu mezi D4 a D5. Radnice dřív jednala o možném zákazu tranzitní dopravy kvůli hluku a poničeným silnicím a potvrzuje to Středočeský krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
3: Zákazy tranzitní dopravy obecně tranzitní dopravu neřeší, protože co není tranzit, může být dopravní obsluha. To, co tranzitní dopravu z center jednou pro vždy vyřeší, je právě stavba obchvatu, to znamená dostat tu dopravu mimo centra a zastavěnou část obcí a měst.
2: Stavba trvala 2 roky a přišla na 200 milionů. Rušný večer zažili v rodinném domku v plzeňské okrajové části Lhota. Skleněnou výplní francouzských dveří proběhl podle novinek CZ Divočák. Nikoho sice nenapadl a nezranil, ale jednoho mladíka pořezali střepy. Podle starosty sousedí část Lhota, hlavně spoly a lesy, kam divoká prasata často přicházejí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
4: Je to tak, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak, krásné dopoledne, přátelé. 11. už se blíží, za minutku a 20 vteřin je tady. Dál si budeme hrát, hlavně hezky česky, tak jak jste zvyklí. Taky jak jste zvyklí, tak uslyšíte, jak Petr Slíva objevil další zlaté české ručičky. To se děje vždycky takhle ve všední den po 11. Když teda zrovna Péťa nejezdí obytňákem někde po severu. To potom přináší ten svůj klasický cestopis, na který se těšíme zase příští rok v červenci. No a v této hodině taky čekáme na tu písničku Slunce dál svítí. Možná zazní, možná jo. No, zpívá v ní každopádně X Sindel X. Ujel me vlá.

0: František Dobrota, ten by se klidně hodil do zlatých českých ručiček, jak sázíte topoly a tak. No uvidíme, koho objevil tentokrát Petr Slíva. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Lenkou Markovičovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o špercích, ale vy mi musíte teď vysvětlit, jaké to šperky vlastně děláte.
4: Dělám frivolitkované šperky, jsou to vlastně krajkové šperky, které se vlastně jako pletu speciálnou technikou.
3: A to je paličkování třeba?
4: Ne, není to paličkování, protože na paličkování se používá valec a paličky a k tomuhle potřebuju pouze niť a člunek.
3: Aha, a co vás to napadlo zrovna věnovat se těmhle těm šperkům?
4: Já jsem chtěla šperky dělat vždy a milovala jsem taky krajky i textil. A dlouho jsem se věnovala právě paličkované krajke a pak, když jsem otěhotněla s dcerou, tak jsem přešla právě na frivolitkování, abych mohla stále tvořit.
3: Jak dlouho se tomu věnujete?
4: Zhruba 5 let.
3: Mm-hmm. A když se řekne šperky, tak co si pod tím vlastně mám představit? Mám si představit náhrdelníky, náušnice, náramky, co všechno pod to spadá?
4: Přesně, jak jste řeknul, náušnice, náhrdelníky, náramky, brože, prostě všechno, co se dá. To se dá vytvořit a stále zkoumám, co nového z toho můžu vytvořit.
3: Ale to musí dát strašnou práci teda. Jak dlouho trvá výroba, já nevím, na jednoho páru náušnic?
4: Ono záleží od velikosti, menší je třeba do půl hodiny, větší je i několik hodin nebo dní.
3: A děláte to tak, že pracujete vlastně se svými nápady a potom si může prostě klient vybrat, co jste vytvořila, anebo naopak pracujete podle nápadu toho, pro koho tvoříte?
4: Vlastně obojí. Jezdím hodně na trhy, kde prodávám vlastně své nápady, mám na výběr asi 40 až 50 druhů barev, mám to ráda hodně, hodně barevné, takže tak není problém, když si i zákazníci vyberou svou barevnou kombinaci, nebo si vymyslí vlastní vzor. Jsem schopna vymyslet cokoliv.
3: A co jste dělala naposledy?
4: Naposledy jsem pletla náramek.
3: Pro koho? Pro sebe? Nebo pro někoho konkrétního?
4: Teďkom jsem pletla jenom na prodej, takže určitě už někde svou majitelkou má a od toho víkendu jsem byla na festivale, kde jsem pro paní pletla náhrdelník.
3: A kdybych si chtěl od vás někdo něco pořídit, tak co má pro to udělat?
4: Buď může navštívit můj Instagram, kde jsem jako Len Frivolitky, nebo webové stránky www.lenfrivolitky.cz.
3: Pokud to někdo náhodou nechytil, tak to najde taky na našich stránkách po skončení pořadu. Tak já se s vámi teď rozloučím. Popřeju vám hodně štěstí. Ať se vám daří. A naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak a hrajeme hezké české písničky. Třeba tuhle.

0: Lucie a srdce, už je to 32 let, co vyšla nejzásadnější deska, alespoň se to říká, české porevoluční rokové historie, jmenovala se Černý kočky, mokrý žáby. Na ní ještě tahle písnička nebyla, ale o 8 let později v roce 2002 už vyšla deska Dobrá kočka, která nemlsá, a tam bylo právě i srdce. Srdci vtisknul ten její naléhavý jaksi styl, hlavně text Roberta Kodyma. A pokud se zaposloucháte do písniček Lucie, které otextoval Robert Kodym, tak to jsou opravdu jako skvosty. Jo. Třeba píseň Než tě rozkradou, tam prostě Robert jenom řekne paměť v srdci jako relikviář. Zvláštní, ale mám to rád. Za chvilku Václav Neckář a nebo No Name na Blaníku.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na srot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
11: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
14: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
13: Jak jsou ty trampolíny velké?
14: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
13: Jsou trampolíny placené?
14: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
13: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelčin.cz.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
18: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
17: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
18: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
17: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
18: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
17: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
18: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
19: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: No Name. I Igor Tymko zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Včera bylo zrovna výherní kolo a to byla sranda, vám řeknu, poslouchejte.

0: Slunce dá. No tak kdo pak to je, Jano?
1: No, já si myslím, že to zpívá Jelen.
0: Zpívá to Jelen? Myslíte, že Jelen může zpívat?
1: No může, no, ale skupina je ještě lepší.
0: Jo, myslíte skupina Jelen. No a jak se jmenuje ten zpěvák?
2: No a teď bude trápení.
1: Ten zpěvák se jmenuje Jindra Polák.
2: Hezky.
1: Jindra,
0: jo, tak to je dobrý.
2: No, to je
0: to byl to prd.
2: Dobrý.
0: Jana byla prostě skvělá, ještě jednou jí zdravím, pokud poslouchá, vyhrála 5000. Takže hrajeme zase o 5000. Třeba ta písnička zazní dnes, tak pozorně poslouchejte, mějte připravený telefon a až bude doznívat, tak volejte 800 109 109. Ten, kdo se dovolá jako první, tak ten dostane tu záludnou otázku, kdo pak nám to zpívá, a potom bude muset uhodnout, kdo bude v té ukázce. Budu vám moc držet palce. Jde o 5000.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a za chvilku Petr Spálený a taky Karel Gott.
4: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
4: Do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. All inclusive.
3: Za tři české za sluníčkem.
4: Už tento víkend u nás na Blaníku.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Skonto nabité.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Mr. Karel Gott a ta pravá na vlnách Rádia Blaník. A máme před sebou českou hodinku, to znamená pouze a jen české písničky. Zaspívá třeba Tereska Mašková. Tak dívej se na mě. Dáme si činasky. A zahrajeme všem řidičům a řidičkám z povolání. Pánové a dámy, šťastnou cestu ve vašich autobusech, ve vašich kamionech, nákladňácích, taxicích nebo třeba trolejbusích. Tak, trolejbusech teda, takhle abych byl správně hezky česky, když máme před sebou tu českou hodinku, že za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 12 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
6: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
5: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
7: Člena skupiny Centropol.
5: Vás to nebude stát ani korun.
6: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
5: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude odpoledne zataženo, déšť nebo přehánky, mohou být i bouřky velmi silné, teploty zamíří k 27 stupňům. Zítra pak bude většinou oblačno až polojasno, opět přehánky i bouřky a naměříme 18 až 21.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
8: Pozorněte v Liberci v Doubské ulici, kde policie došetřuje srážku 2 osobních aut. Projedete se sníženou rychlostí skoro bez zdržení. Pozor na dálnici D6 na 24. a 5. kilometru ve směru do Prahy, stojí tam porouchaný kamion. Na Českolipsku na výjezdu ze Zákup do Mimoně se pohybují zvířata na vozovce. A v Kladně na křižovatce Holandské a Anglické ulice se srazila 2 auta a provoz je tu lehce omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné odpoledne.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé si připomínají okupaci Československa. U počtátu odstraňují spadlý větrník. Vnitro řeší psychoaktivní látky. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Lidé po celém Česku si dneska připomínají okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. K uctění obětí srpnových událostí 68 i těch o rok později se sešli třeba na pražské Kampě, kde památku uctili minutou ticha. Vzpomínkové akce se konají taky v Brně, Olomouci, Liberci a v dalších městech. Skupina techniků odstraňuje na poli u počtátu na Přerovsku trosky spadlé větrné elektrárny. 30-metrový větrník, který byl součástí větrného parku, se zřítil včera dopoledne. Počtátská radnice teď požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren. Okolnosti pádu stožáry vyšetřuje policie. Psychoaktivní látky jsou stále velkým problémem. Kontrolní akce Korund odhalila porušení zákona u 63% prověřovaných míst. Celkem bylo zdokumentováno téměř 900 protiprávních jednání. Kolik nebezpečných substancí se podařilo stáhnout z oběhu, ví mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
3: Z oběhu bylo staženo 3000 kg hašiše, 1300 kg kratomu, 11,7 tun sušeny nízkopotentního konopí a 22,6 kg syntetických kanabinoidů. Identifikováno bylo 169 rizikových internetových domén, zablokováno 25 internetových obchodů a odstraněna nabídka z 96 prodejních automatů.
2: Výsledky kontroly mají být impulzem k úpravě pravidel, která mají trh s těmito látkami lépe regulovat. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem je obnovený. Jezdí se ale s omezením jen na jedné koleji, takže je potřeba počítat se zpožděním vlaků, a to až 45 minut. Některé vlaky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem. Důvodem omezení je stržené trakční vedení. Tolik zprávy, teď jsou na řadě zase písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Pozor, pouze české písničky, protože právě začíná česká hodinka na Blaníku, jako vždycky mezi 12. a 13. No a budeme si taky trochu povídat. Já vás pozvu na další letní koncert Rádia Blaník, který už se blíží. Bude přesně za týden v Tišnově, za chvilku řeknu podrobnosti. Pak se podíváme taky do Rokycan a pak už tady bude Ivalecká a s tou probereme ten dnešní den, tedy 21. srpen. A přesně teď je 12. A když je 12, tak dobrou chuť, jinak to nejde.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky, celé léto.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci.

0: neděli. No a já myslím, že ji Vojta zahraje i v tom Tišnově příští pátek na letním koncertě. A pak dorazí taky Janek Ledecký. Dešti ne, to ne, to my umíme počasí, pršet nebude, nebojte. Začínáme 5 minut před 5 odpoledne na náměstí Míru v Tišnově a vstupné se neplatí, jako vždycky, je to zadarmo. Letos navíc pro vás máme ten speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte příští pátek v Tišnově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak a teď další česká. Marie Rotrová a Řeka lásky. Posloucháte Rádio Blaník a je 12:11 přesně.

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Marcela Březinová a OK Band Hádej. Hádejte, kam vás teďka pozvu. Do Rokycán. Protože v Rokycanech se zítra odehraje Den s technikou. Už zítra v muzeu na demarkační linii, přátelé. To máme my na Blaníku rádi. Krajánci tam často jezdí, protože je to prostě prvotřídní muzeum. No a co se tam zítra odehraje? Bude to tedy Den s technikou. Podrobný program celého dne najdete na www.vojenskemuzeumrokycany.cz. Vstupy je díky finanční podpoře Ministerstva obrany a města Rokycany od 11 hodin zdarma a parkování je za 50 korun, což je v podstatě za hubičku v dnešní době. No a co vás tam čeká tedy? No například defilé techniky hasičského záchranného sboru, budou tam různé soutěže, ukázky z filmů. Potom mě teda zajímá, ve 14.30 začíná takové jako představení Těžký den mladého tankisty. Tak to by mě zajímalo. V 15 hodin potom jízdní vlastnosti, vývoj tanků od první světové války. No zkrátka, pokud vás zajímá historie a vojenská historie obzvlášť, tak ten zítřek v Rokycanech je pro vás jasná volba. Den s technikou armády České republiky, připomínám, muzeum na demarkační linii zítra. A za chvilku opět Radeček, taky Pavel Bobek a Gump. Život je pes.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Tak tohle nevyvětrám.
9: Zase všude tolik vody.
8: A to je puch.
10: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
11: Ventilatory.cz.
12: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
13: Yeti Electro.

0: čas na kliknutí.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
13: Kdekoliv na světě
14: a 24 hodin denně.
13: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
14: na našem webu radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Takhle život rozhodně není pes, když je pátek.
1: Ho, to je pravda. Já vás zdravím, přátelé, čau.
0: Čau, čau. Dneska to bude takové italské vysílání, protože Iva má plán, ale ona vám ho potom řekne. Přátelé, dneska je 21. srpna, to je den, který je významný. Staly se ošklivé věci v tomto dni, staly se i krásné věci. Připomeňme jenom jednou větou tu ošklivou, že ano, rok 1968, dneska je to 58 let od okupace. Ale my jsme Rádio dobrých zpráv a tak připomeneme to, co se v tento den stalo přesně před 18 lety. Bylo to v Pekingu. A byl čtvrtek.

0: tě přijímala dáma, měla smysl pro drama. Já mám husí kůži jako blázen. A víte co? Já to ještě trochu podpořím, jo.
1: Poslední hod Barbory Špotákové na olympijských hrách.
2: A držme palce, ať letí, ať letí, ať letí,
1: Špotáková má zlatou medaili.
0: To bylo famózní.
3: Hele, ten neskutečný člověk to slyšel tolikrát už, jo, protože samozřejmě to proběhlo médii, že jo, a několikrát se to jako připomínalo. Ale jak říkáš, hele, jo, podívej, husí kůže, úplně po celých zádech, rukách, všude.
0: Báro, my vás strašně zdravíme, dneska je to 18 let a zároveň, já myslím, že to můžu říct, vy jste 30. června oslavila 45. narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší. No a s tímto mementem, jaksi velmi pozitivním, už mi to trošku klesá, ta husí kůže. A možná, když se dám tři sestry... No, zase mám husí kůži. Tak, Ivušku, já tě tady nechám, protože dneska jde velkého juchu, takže to patří tobě.
3: Ano, jo? Děkuji, tak jdeme na to za chvilku.
0: Ano, mějte se krásně, přátelé, užijte si víkend a bacha dneska na bouřku.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
19: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flešky, kufříky,
19: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
7: Ale
12: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: pátku, 13. hodina je před námi. Tak přátelé, za chvilku odstartujeme odpolední vysílání. Páteční, dnes je den velkého juchu. Tak to samozřejmě musíme náležitě odstartovat. No a jaké písničky tu pro vás dneska mám? Za chvíli Lucie Bílá, To chci mít. A nebo Růže z papíru a Brontosauři.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: A taky Slza a Lhůta záruční.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí.
0: Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Tak zůstaňte na ladini, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne a večer opět vykoukne sluníčko. Naměříme 18 až 21, jdeme na silnice.
6: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Blaník za volantem.
5: Na výjezdu z Mladé Boleslavy směrem do Jičína bourila dvě osobní auta. Na místě policie projedete jedním pruhem se zdržením. Zpozorněte na Lounsku před Lipčevsí směrem od Bělušic. Nákladní auto tam srazilo motorkáře. Projíždíte jedním pruhem se zdržením. A pozor na Semelsku na příjezdu do Horek u Staré Paky od Studence. Dvě auta v sobě. Policie na místě, projedete Kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Meteorologové varují před přívalovými povodněmi. D1 u Prahy se čeká uzavírka. České atlety čeká další diamantová liga. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bouře, které se na Česko ženou, mohou výrazně zvednout hladiny řek. Kde může být situace vážná, zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková.
9: Pěkné odpoledne. Podle meteorologů jde hlavně o menší přítoky Dolní Vltavy v Praze a hladiny menších toků na severu Čech. Říčky mohou dosáhnout i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouřky se začnou objevovat dneska odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
8: Sáro, děkujeme. A u tématu zůstaneme. Bouřky prošly Českem už včera. Třeba ve Zlínském a Jihomoravském kraji zůstává bez proudu asi 1300 míst. Na Jihlavsku kvůli počasí nejezdily vlaky. Provoz stál na dvou úsecích železnice. Na tratích byly podle Českých drah nánosy bahna. Více výjezdů evidují také hasiči. Nejčastěji řešili popadané stromy a větve. Dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady se dneska večer uzavře. Důvodem je zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v obou směrech dálnice začne v 10 večer. S obnovením provozu se počítá v sobotu v 6 ráno. Zkouška pak bude pokračovat i ze soboty na neděli a to od 8 večer do 8 ráno. V Polsku je o víkendu na programu další zastávka diamantové ligy. Z českých atletů se představí třeba výškař Jan Štefela, kterému se nepovedl nedávný evropský šampionát. Poběží i halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel, která ale místo čtvrtky nastoupí ve vloženém závodě na 300 metrů. Tolik zprávy a teď je tu Iva.
4: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásný dobrý den. Eliško, nic si z toho nedělej, jazyk se občas motá, ostatně je pátek. Pojďme zvolat sláva, přátelé, dopracovali jsme se konečně na konec pracovního týdne, můžeme se tedy poplácat po ramenou a pořádně se zaradovat.
10: Volejte sláva! Akce! tři dny se radujte.
0: Já se raduju. Tak přátelé, den velkého juchu je tady a teď odstartujeme páteční pohodové odpoledne na Blaníku. A hned z kraje tady budu mít jednu italskou výzvu. Tak poslouchejte. Za 2 minuty 13 hodin.

Tak tohle byl MC Erik a Barbara a písnička Anděl. Přátelé, ladíte Rádio Blaník a já se vám chci s něčím svěřit. Já teda s dovolením teď udělám atmosféru. Asi se mi budete smát. Možná si řeknete, že jsem šílená, což ostatně není daleko od pravdy. Víte, já na Instagramu sleduju roky jednu ženu, jo. Jmenuje se Laura Vatione. Je nesmírně inspirativní. A já jsem včera zjistila, že je v Praze, tak se asi umíte představit, co jsem doma stropila. Já jsem nemohla dokonce ani usnout, že přece tohle není náhoda, že se musíme potkat. Tak jsem se osmělila a napsala jsem jí. A ona mi odepsala, že je tu do soboty. No tak to by, přátelé, bylo, abych se s ní nepotkala, že jo? A tak si říkám, že když Rádio Blaník hraje všude, že jí teď pošlu vzkaz éterem, třeba to uslyší a dneska to kafe klapne, tak mi držte palce, jo? To ještě není ten vzkaz, ten následuje teď. Musím se soustředit. Un caloroso saluto da Laura Vatione di Radio Blaník.

0: naposled.
1: Na Blaníku hezky česky a Lucie Bílá, to chci mít. Já tady teď čtu vaše smsky a mám tu reakci na mou italskou výzvu, napsala mi Jitka, že přesně takhle se potkala s někým, koho sledovala dlouhá léta na Instagramu a že to klaplo. Tak Jituško, to mi teda jako vlilo optimismus do žil, jo? Ale já to říkám pořád, že co se má stát, to se stane a jak zpívala Lucie Bílá v písničce, kterou jsme právě slyšeli, všechno je jenom na chvíli, tak asi je fajn chytit příležitost, zapače si a prostě plnit si svoje sny a nebo aspoň to zkusit. Za chviličku nabídnu drahokamy a miraje a taky růži z papíru a brontosaury.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Autonašrot.cz.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Autonašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Liberecký kraj otevřel vzorovou prodejnu 24/7, která v sobě spojuje prezentaci lokálního řemesla a plně automatizovanou prodejnu s nepřetržitým provozem. Samoobslužná prodejna se nachází v budově D u krajského úřadu Libereckého kraje a je společným projektem s agenturou regionálního rozvoje. Více nám poví hejtman Martin Půta. Dobrý den.
10: Krásný dobrý den.
9: Pane hejtmane, vzorová prodejna už několik dní funguje. Jaké jsou vaše první dojmy a co od tohoto projektu očekáváte?
10: Tak já mám radost, že jsme prodejnu úspěšně spustili a že si ji už mohou vyzkoušet nejenom podnikatelé, starostové, ale taky veřejnost. Nejde jenom o samotnou prodejnu a prezentaci projektu Liberecký kraj sobě a regionálních výrobců všeho možného, od potravin až třeba po sklo a šperky, ale taky ukázka toho, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat úplně základní služby v malých obcích.
9: Čím je prodejna výjimečná oproti běžným samoobsluhám? Co všechno si tady můžeme koupit?
10: Tak automatizovaná prodejna je výjimečná především tím, že v většině otevírací doby je úplně bez obsluhy. Je to moderní řešení, které umožňuje zákazníkovi vejít do prodejny, nakoupit vlastně bez obsluhy, jenom s použitím vlastní identifikace a my toho chceme využít k propagaci regionálních prodejců, výrobců, které podporujeme v projektu Liberecký kraj sobě. Všechny ty věci, které tam lidé mohou koupit, mohou je tam vidět, tak jsou vyráběny u nás v kraji díky šikovným místním lidem, řemeslníkům a nebo třeba výrobcům potravin.
9: Může se podobný koncept podle vás objevit i v dalších obcích Libereckého kraje?
10: Chci říct, že naše prodejna v budově D u krajského úřadu není první v Libereckém kraji. Dlouhodobě několik posledních let už funguje v Pěnčíně na Jablonecku. Je to ale prostor, jak ukázat dalším obcím nebo dalším provozovatelům technické řešení, které umožní udržet třeba prodej potravy na dalších potřebných věcí i v menších obcích.
9: Tolik hejtman Martin Půta, díky za rozhovor a nashledanou.
10: Děkuji za rozhovor a přeji krásný den.
11: Halo, halo! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
12: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
0: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
13: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
14: Na co?
13: Na naši fotovoltaiku.
14: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
13: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
14: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
13: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
14: A kdo se o to postará?
13: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
14: Tak to máme jasno.
15: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Tak tohle byla písnička, která nejenom, že ji máme rádi v našem vysílání, ale dost často ji taky lidi hrajou na kytaru u táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Pojďme si říct, že k létu a k prázdninám prostě pravý český táborák patří. A my stejně jako vy dobře víme, že kromě opečených špekáčků k němu neodmyslitelně patří taky kytara a oblíbené písničky. Tak si pojďte u nás na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Každou sobotu a neděli vždy od 18 do 19 hodin. Každý víkend pro vás máme navíc jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. No a pokud se u vás zábava trošku protáhne, což proč ne, že jo, je léto, pohoda, máte volno, stačí si pustit naše dabové rádio DAB Rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme, a to od 19 až do 22 hodin. Tak jo, písničky k táboráku na Blaníku a Českém Blaníku, užijte si je už tento víkend.

0: Tanici Svět, Radim Flender a Lucka Vondráčková. Počasí, doprava, další zprávy, tedy informační servis, takový informační balíček k vám poputuje už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra většinou zataženo s přeháňkami, občasným deštěm, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer se mraky roztrhnou a opět vykoukne sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Na trase z Jičína na Trutnov u Horky u Staré Paky havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením provozu a se zdržením v kratší koloně. Na Lounsku před Lipčevsí směrem od Bělušic srazil kamion motorkáře, pod dozorem policie projedete jedním pruhem se zdržením. Spozorněte na výjezdu z Jičína do Malé Boleslavy, kde pracují silničáři, dnes to budou do 7 večer, tak je nepřehlédněte a hlavně nepřejeďte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezké odpoledne, jsou tu zprávy.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Před podvodníky varují i celníci. Podzemní vody jsou stále na suchu. Rodiče zařizují výbavu pro školáky. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci využívají už i celní správu. Falešnými e-maily s podvodnými přílohami se snaží od lidí vylákat peníze. Aby maily vypadaly věrohodněji, používají v nich jméno celní správy České republiky i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Správa varuje, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje. Na správy neklikejte, neotvírejte přílohy a rozhodně neposílejte peníze. Do Česka se teď sice vrátili deště, jenže zatím to nestačí. Podzemní vody dál zůstávají na suchu a přijít navíc mohou i další problémy a na pozoru by se měli mít lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli. Pokud se studny znovu naplní, může být voda podle odborníků kontaminovaná. Domácnosti by se tedy studnu měly nechat zkontrolovat. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
6: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
5: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. Slovenská siamská dvojčata, která se narodila v červnu, oddělí lékaři v Saudské Arábii. Televizi Markýza to řekla maminka děvčátek, která jsou spojená pánvemi. Specializovaná nemocnice v Riádu podle televize oddělila už 70 siamských dvojčat. Program financuje Saudská Arábie. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
1: Valecká
3: na rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál v našem odpoledním vysílání. Za chviličku se podíváme na uzavírku D1, která nás čeká o víkendu. Už tady o tom mluvil Honza Riedl, když tu byl v úterý. Řekneme si podrobnosti, no a samozřejmě dál budeme hrát. Hlavně hezky česky, teď Marcela Holanová a písnička Ráno. Ale já vám přeju pohodové odpoledne.

0: Vašo Patejdla, buňovky dievčat, tu mám moc ráda, tak věřím, že i vám udělala radost 10 minut po 14. hodině. No a teď se podíváme na D1. Já jsem slíbila, že se tam vypravíme, protože se bude uzavírat. Čekají vás dvě uzavírky mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Totiž uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z dneška na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždycky od 8 večer do 8 ráno, takže v tomhle čase prostě nepojedete. A proč se to bude dít přes noc, to ví náš dopravní expert a mluvčí ŘSD Honza Riedl.
1: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažení.

0: byla Lyra, nádherná skladba. Za 10 minut bude 14:30. Posloucháte Rádio Blaník. Peníze. Vyznat se v penězích, tedy finanční gramotnost. To je velké téma v každé době a dostává se teď i mimo klasickou výuku. My se za chviličku vydáme na jeden dětský letní tábor, který se na tohle téma zaměřuje. Podrobnosti pro vás bude mít Sára Dvořáková v dobré zprávě. No a z hudby do té doby u nás na Blaníku Lucka Vondráčková, Marie Rotrová a Karel Gott.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
9: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
10: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
11: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
15: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
17: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
15: Tak to bude drahota.
17: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
15: Za auto roku? Jako fakt?
17: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
18: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
19: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městys zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.

0: Stoulavá a Karel Gott na Rádiu Blaník. Já vám přeju krásné odpoledne, je čas na dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára. Já tě vítám, ahoj, povídej.
3: Ahoj Ivi a já zdravím všechny posluchače. Můj oblíbený německý básník Heinrich Heine kdysi řekl, že peníze jsou bohem naší doby. A o těch to dnes bude. Děti se dnes musí v penězích vyznat možná víc než kdy dřív. Vědět, co si mohou dovolit, jak si vytvořit rezervu, co znamená investovat, ale také poznat podvod na internetu. Právě praktická finanční gramotnost se proto čím dál víc dostává i mimo klasickou výuku. Příkladem je příměstský tábor Finanční pevnost, který letos vůbec poprvé pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Více už její mluvčí Petra Svěráková.
4: Účastní se ho 22 dětí ve věku od 8 do 13 let. Ty se naučí, jak nejen vydělat peníze, ale také jak je utrácet a zároveň se nedostat do dluhů. Tábor také doplní například návštěva banky, kreativní workshopy, hry na logické myšlení i pohybové aktivity a pobyt venku.
3: Každý den tábora se zaměřuje na jinou část světa financí a právě v tom je kouzlo podobných vzdělávacích projektů. Děti si mohou důležité věci osahat v praxi ještě dřív, než je začnou řešit v reálném životě.
0: No prosím, já to říkám pořád, co se v mládí naučíš?
3: Ve stáří?
0: Ano, jako když najdeš a platí to prostě, co člověk po světě chodí. Sáro, moc děkujeme, znělo to skvěle.
3: Taky děkuju a přeji krásný víkend všem.
0: Tobě taky, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
6: Slunce dá nám svítí.
1: Jedna písnička.
5: Osm krásných hlasů.
1: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
5: To všechno je Slunce dál svítí.
1: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
5: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
5: Každý všední den na Blaníku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Že byste si dali francouzskou komedii? Pak se dívejte dnes večer na televizi Seznam. Pierre Richard se představí v roli majitele firmy, která vyrábí laškovné pohlednice s různými legračními hesly. Jak žije a co mu chybí ke štěstí, tak to se dozvíte ve filmu Dvojče už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Eros Ramazzotti na Blaníku a za 6 minut 15 hodin. Za chviličku pokračujeme, dáme si Jeleny.
1: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu zbohem.
0: Taky Zuzku Norrisovou.

0: Tak to si dáme. Za 6 minut 15, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra zpočátku zataženo s četnými přeháňkami, občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat až na polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme kolem 15.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: V Liberci ve Švermově ulici u křižovatky s Vojanovou vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, počítejte tam s omezením. Nákladní auto srazilo motorkáře na Lounsku před Lipčevsí směrem od Bělušic, projíždíte jedním pruhem. Na Jablonecku před Příchovicemi směrem Stanvaldu jsou popadané stromy a silnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená, tak s tím počítejte. A silničáře nepřehlédněte na D7 mezi 45. a 35. kilometrem ve směru do Prahy. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Produkce obilovin a řepky kvůli vedrům klesne. Na blížící se bouřky se přepravují taky hasiči. Dálnice D35 je zase o něco delší. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní produkce základních obilovin klesne meziročně o 17,5%. Podle agrární komory tak dosáhne zhruba 6,3 milionu tun. U řepky klesne produkce o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder. Negativně se podepsaly taky jarní mrazy anebo krupobytí. Nicméně kvalita zrna je i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na Česko se opět ženou bouřky. Objevovat se začnou teď od odpoledne a zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy. Bouře mohou podle výstrahy meteorologů výrazně zvednout hladiny menších toků v Praze a na severu Čech. Na varování tak reagují i pražští hasiči. Ti zvýší počet pracovníků na krajském operačním a informačním středisku. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. V Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
6: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
5: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35, a to v úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Auta nicméně zatím neprojedou tunelem Homole, ten se objíždí a do provozu půjde až příští rok v létě. Otevření zkomplikovaly složité geologické podmínky při ražbě. Tolik zprávy a Ivi, je to tvoje.
1: Valecká
4: na rádiu Blaník.
0: Tak pokračujeme dál, v této hodině se vypravíme na cestu a hned dvakrát, nejprve s Mirkem Táborským, ten nás ještě jednou vezme do Moravské Třebové. No a potom se podíváme na místo, které nedá spát záhadologům a dokonce bojuje o památkářského Oscara. Ale teď jsou tu jeleni, přeju vám příjemný poslech a dobrý den.

0: Enrique Iglesias na Blaníku. No a výlet před námi, máme 10 minut po 15. Mirek Táborský je připraven a ještě jednou se podíváme do Moravské Třebové.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás zavedl do Moravské Třebové na procházku městskou památkovou rezervací a slíbil jsem pokračování. Moravská Třebová patří mezi takzvaná hradební města. Dochované části hradeb zlomového kamene, které obepínají historické jádro, jsou památkově chráněny a jsou místy skryté z obou stran přistavěnými budovami. Původně byly hradby ze 17. století dvojité a měly dnes již nedochované městské brány a bašty. Mezi četnými historickými objekty zůstávají skrytá místa uprostřed uzavřených bloků několika patrových domů starší městské zástavby. Jsou to takzvané městské vnitrobloky. Jsou uzavřené a obyvateli obvodových domů nejrůznějším způsobem využívané, někdy více či méně zanedbané. V Moravské Třebové platí jiná měřítka. Západní strana náměstí TG Masaryka je ohraničena měšťanskými domy. Za nimi se však mezi ulicemi Pivovarská a Cihlářova skrývají různě propojené dvorky se skromnějšími a nenápadnými domky přistavěnými k zadním traktům měšťanských domů, takže

0: jednotlivých částí tvoří tunel. Na jeho obloucích jsou uvedeny piktogramy s daty historických objektů i událostí z dějin Moravské Třebové. No a touhle informací se s Moravskou Třebovou rozloučíme. Někdy si ji ale přijeďte prohlédnout. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Zuzana Norisová, tak pátá ještě neodbyla, ale v písničce se o tom zpívalo. Doufám, že vám to zvedlo náladu, je to veselá písnička. Zahráli jsme si ji u nás na Blaníku. A teď se podíváme na jedno tajemné místo. Santýnyho hřbitov ve tvaru lebky soutěží o památkářského Oscara. Ani záhadologům nedá spát. Jednu cenu už obdobný nebo obnovený dolní hřbitov získal a o další se uchází. Bývalé pohřebiště zvané taky Krchůvek na okraji Žďáru nad Sázavou letos dostalo krajské ocenění Zlatá jeřabina. No a nedávno bylo nominováno na prestižní cenu Patrimonium pro futuro, která má pověst památkářských Oscarů. Jde o první stavbu architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla na Žďársku. A je to jedna z mnoha staveb, které Santýny v regionu zanechal. Já teda jeho stavby miluju, možná taky je máte rádi, tak tohle může být i tip pro vás na tajuplný výlet. No a za chviličku Petr Spálený, písnička Je to trest, nebo Fun Factory, I Wanna Be With You.
1: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz. DSR.
4: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR. Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
5: DSR. Czech Republic. DSR.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat.
9: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
10: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
11: Yeti Electro.

0: Bravář na kliknutí.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás. Service Plus.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
9: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
8: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
9: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
8: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
9: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
8: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
9: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
10: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
11: Svítí.
12: Svítí.
11: I na síti všech sítí.
12: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
11: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
12: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: No jo, je to tak. Slunce dál svítí. Pravda, v našem logu za okny úplně ne, ale tahle písnička, ta vám rozsvítí den.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaní.
0: A já tady teď v tuhle chvíli mám i Vlastika Suka, já tě vítám, ahoj.
2: Ivi, ahoj, dobré odpoledne.
0: Tak Vlastik mě za chvilku vystřídá. Já jsem si říkala, že když už jsme tady takhle spolu, jo, tak že bychom mohli tenhle okamžik jako spolu odmoderovat.
2: No určitě.
0: To je, já to mám ráda, když mě znáš.
2: No právě,
0: že?
2: Já hele, taky.
0: Bliká nám telefon, jo.
2: Kdo pak je první?
0: Tak kdo pak je první, jdeme na to. Beru prvního na lince, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, přeju.
0: Kdo pak je tam?
3: Pan Svatopluk, Uherské Hradiště.
0: Svatopluk, tak Sváťo, my vás zdravíme s Vlastíkem. A víte, co vás teďka čeká?
3: Ano, vím.
0: Jo, tak jste připraven, jo?
3: Ano, jsem připraven.
0: Dobře, jdete do toho, to se mi líbí. Tak Vlastíku, pouštím, jo?
2: Ano, ano.
0: Tak pouštíme ano. Ukázku a budeme chtít vědět, kdo to zpívá.
3: Ano, rozumím.
4: A rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: Tak. Tak víte?
3: A tak přemýšlím, a že by to bylo tak Xindl X.
0: Xindl X, jo?
2: Co vás k tomu, co vás k tomu vede?
3: Tak si to myslím.
0: No jasně, si to myslí a to je přece to stačí, že jo? No.
3: Ano.
0: Sváťo!
2: Je to tam!
0: 5000 je doma!
3: Výborně. Tak děkuju moc.
0: No, nemáte vůbec no. Za co. Takže vám naše sluníčko blanické rozsvítilo den, je to tak?
3: Ano, ano.
0: No, tak to jsme rádi. No. To máme radost, viď Vlastiku?
2: Velká gratulace, já jsem tady úplně napjatý. A dopadlo to.
0: Dopadlo to, dobře.
3: Já taky, tak pojď Sváťo. Telefonování.
0: Jasně. Sváťo, vydržte mi ještě na lince, aby jsme si napsali adresu a všechno, co je potřeba. A pozdravujte tam u vás.
3: Ano, budu.
0: Tak vydržte, no vidíš to, hele, zvládli jsme to úplně levou zadní. Jako musím teda říct, že jsem vždycky jako trošku nervózní, když tu ukázku pustím.
2: No právě.
0: Jo, jestli to ty lidi opravdu chytí, jo, protože ono, co si budeme povídat.
2: Jsou to nervy.
0: Jsou to nervy, že jo, ale dneska to klaplo. No a písnička Slunce dál svítí nám bude hrát v našem vysílání do konce léta, takže ještě je tu šance nějaké ty peníze vyhrát, tak určitě poslouchejte dál.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a já se loučím, takže je to tvoje.
2: Tak jo, tak já děkuju.
0: No a nemáš za.
2: Těšíme se na tebe zase v poneděli.
0: No, já přijdu, teda aspoň doufám. Dějte se tu báječně s Vlastíkem a užijte si víkend.
1: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět.
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
5: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
5: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zánosce a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
20: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
23: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Kapela Krištof, písnička Šňůry. Tady na Blaníku zdraví vás Vlasta Suk, přeju dobré odpoledne. Dočkali jsme se pátku, tak já doufám, že máte dobrou náladu. Pokud už jedete z práce domů, tak hlavně opatrně. Na cesty zamíříme už za chvíli v našem zpravodajství. Máme pro vás i nějaké aktuality, co je nového, to se všechno dozvíte a informace o počasí nebude chybět. K tomu písničky v další hodině Petr Kotwald. Taky slza do ticha.
1: Do ticha se vkrádám, snad už mám.
0: A dáme turbo hráče. A my vám taky hrajeme hezky česky celé léto. Za 5 minut 16 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. Zítra bude zpočátku převládat zataženo s doznívajícím deštěm, přeháňkami i bouřkami. Odpoledne čekejte jasno, polojasno a naměříme 18 až 21.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Nehodu máme na Liberecku v Chrastavě v Liberecké ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Provoz je tam omezený. Dvě auta se srazila také v Teplicích v Hrázní ulici u křižovatky s Jankovcovou. I tady si chvilku postojíte. Na dálnici D7 mezi 45. a 35. kilometrem ve směru do Prahy pracují v pravém pruhu silničáři. Budou to ještě asi hodinu, tak doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: V senátních volbách se utká méně kandidátů. Kraje dál trápí sucho. Drábské světničky se opět otevřou lidem. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. Je to o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn senátorů. Senátní volby v Česku proběhnou společně s těmi komunálními. První kolo se uskuteční 9. a 10. října. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
7: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
6: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. Veřejnosti se na konci září po několika leté uzavírce otevřou drábské světničky u Mnichova hradiště. Se záchranným projektem, který je spojený s obnovou turistické infrastruktury, začaly Lesy České republiky loni na podzim. Hotovo by mělo být v létě, práce ale nakonec pozdrželo jarní hnízdění sokola. Útočník ozbrojený mečem dneska při útoku na střední škole ve švédském městě Fagersta zranil několik lidí. Podle agentury Reuters o tom informovali tamní úřady. Radnice taky uvedla, že policie pachatele postřelila a zadržela. Tolik zprávy a teď je připravený Vlasta.
0: Ano, jsem tady a za minutu 16 hodin. Dobré odpoledne.
2: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: A pokud jste nás poslouchali zhruba před 20 minutami, tak víte, že při pátku jsme opět udělali radost a nadělili posluchači Svatoplukovi 5000 korun.
8: Sváťo!
0: Je to tam!
8: 5000 je doma!
0: No, tak naše velká hra s písničkou Slunce dál svítí běží dál, takže pokud se chcete radovat jako posluchač Sváťa, číhejte, protože ta píseň může zaznít kdykoliv až do konce prázdnin od pondělí do pátku a na ní musíte čekat. Tak hodně štěstí. Teď ale Petr Kotwald je v tahu a necelá minuta nás dělí od 4.

0: tolik tady volím. Posloucháte Radio Blaník, 10 minut po 16. hodině, to je aktuální čas. Máme pátek 21. srpna roku 2026 a dnes je to 58 let od chvíle, kdy na naše území došlo k okupaci a kdy se občanům tehdejšího Československa změnil život. Kolegyně Sára Voldánová vyrazila do terénu a teď nám řekne, kde můžeme na tento hrůzný okamžik zaspomínat. Sáro, vítej ve vysílání, hezký den, ahoj.
1: Hezký den, když jsem před chvílí vstoupila sem na výstaviště v Holešovicích, dost jsem se lekla. Hned přede mnou tu totiž stojí tank s vojáky. Musela jsem si rychle připomenout, na jakou akci jsem se to vydala a proč je právě dnes podobná připomínka k výročí okupace na místě. Většina programu festivalu Nevermore 68 se dnes kvůli nepřízni počasí ale přesunula do vnitřních prostor. Díky tomu tady ale vznikla vlastně taková příjemná komunitní atmosféra. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout třeba instalaci mapy okupace, napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných nebo si poslechnout některou z připravovaných přednášek. Možná jste si také v posledních dnech všimli po Praze instalací prázdných židlí. Ty jsou právě součástí festivalu Nevermore a odkazují na jeho letošní téma emigrace po roce 68 a příběhy lidí, kteří kvůli ní v Československu chyběli. Nevermore 68 pokračuje až do večera, takže pokud dnes máte chvíli, určitě se sem přijďte podívat. Pro Rádio Blaník, Sára Voldánová.
0: Sáro, díky. No teď už opět hrajeme pohodové písničky Slza a doticha. Tak to se hodí. 12 minut po 16. Za chvíli i Madonna anebo skupina Turbo. Píseň Hráč. Já vám přeju krásné páteční odpoledne.

0: Královna popu Madonna, American Pie. Za 7 minut půl páté, za chvíli třeba Vojta Nedvěd s písní Miluju. A nezapomeňte, že mezi 18. a 19. vám opět kolega Petr Slíba představí žebříček nejhranějších písniček v českém éteru. Tak určitě poslouchejte, nenechte si ujít a samozřejmě jako vždycky se i tentokrát vrátíme do minulosti. Třeba se dozvíte, v jakém roce bodovala tahle písnička od Kabátu. To vše tedy v 18 hodin, kdy nás čeká česká desítka na Blaníku.
1: Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
2: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend
1: u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
6: Ano, na webu lksobě.cz.
5: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
6: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Ahoj holky, taky jdete na casting?
11: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
10: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
11: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
13: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Autonašrot.cz.
15: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
14: Volejte 776 823 833.
15: Autonašrot.cz.
14: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
15: A zdarma odvezeme.
14: Volejte 776 823 833.
15: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
16: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
17: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
16: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
17: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
18: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
19: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
18: Tak to bude drahota.
19: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
18: Za auto roku? Jako fakt?
19: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
20: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
21: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
22: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
23: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.

0: Antena 9, krásná písnička, miluju a možná, že i tuhle uslyšíte na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a ten se uskuteční už příští pátek, tedy 28. srpna, kdy se na vás těšíme v Čišnově. A kromě Vojty Nedvěda tam zaspívá blanická kapela Janek Ledecký.
2: Na vteřin pár se vzdá.
0: A taky Tereza Mašková. A právě Terka tu má vzkaz pro vás váhající, kteří ještě přemýšlíte, zda vyrazit na blanický letní koncert, či nevyrazit.
3: No to přece nemůžete váhat. To je jasná věc, že musíte přijít, protože je to tady doopravdy krásná atmosféra, hrozně super lidi a prostě o zábavu se tady rozhodně bát nemusí.
0: Ano, tak toto vypadá na každé zastávce, kam Blaník přiveze sluníčko a interprety, kteří vám zpívají. No a příští pátek se na vás taky těší skvělý kolega Martin Císař. No a my se sejdeme krátce před půl pátou na náměstí Míru. Takže to bude stát za to. Doprovodný program, jídla, pití, dostatek a k tomu i tady budeme rozdávat ty zbrusunové samolepky Blaníku a Centropolu, které vám přinesou opravdu hodně peněz, i 100 000. Tak přijďte, těšíme se na vás už teď.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Je do té 17. hodiny třeba Elton John a nebo hezky česky skupina Olympic. Nech to být.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flešky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Skonto nabité.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
19: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Olympic, legenda a písnička Nech to být. Přiblížila se 17. hodina, další zprávy, počasí, doprava. No a z písniček ode mě pro vás třeba Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. A taky zaspívá Michal Hruza. A nabídnu Petru Janů. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra zpočátku zataženo místy s deštěm, přeháňkami i doznívajícími bouřkami. Odpoledne ale budou srážky ustávat, i mraky se rozplynou a opět vysvětne sluníčko. Teploty zamíří mezi 18 až 21 stupňů a na horách až k 15.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Na příjezdu do mostu z Teplic likvidují hasiči olejovou skvrnu na cestě. Připravte se tam na zdržení. Na D8 na 9. kilometru směrem na Ústí nad Labem blokuje provoz porouchané nákladní auto a kolona má v místě 3 kilometry. Silničáři pracují na výjezdu z Jičína do Mladé Boleslavy. Budou tu do 7 hodin večer, tak je nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
2: Všechny důchody od ledna porostou. V Praze se otevře podzemí pod staroměstskou radnicí. Fotbalová Plzeň je bez trenéra. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se od ledna měly zvýšit o 300 korun. Solidární pevná část penze se má z letošních 4900 zvednout na 5200. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Rezort práce navrhl valorizaci přesně podle zákonných pravidel. O 3. zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor. Takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Jak se na ně registrovat, prozradí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na stránkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9:30 a poslední 16:30. Se zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
2: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Na lavičce fotbalové Plzně skončil Martin Hyský. Vedení Západočechů ho odvolalo po včerejší třígólové porážce v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče oznámí Viktorie v nejbližších dnech. Se silnými bouřkami bojuje v posledních hodinách sever Itálie. Kvůli prudkým dešťům se rozvodnily některé řeky a ty v kombinaci se sesuvy půdy odřízly i několik horských obcí. Stovky lidí museli úřady evakuovat. Bouřky komplikují taky silniční, železniční a leteckou dopravu. Tolik zprávy, slovo má zase Vlasta.
0: A pokračujeme v odpolední krasojízdě, vítejte.
1: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Ve středu jsme v našem vysílání přivítali dalšího milého hosta, tohoto pána, poslouchejte.
1: Rádio Blaník.
0: Ano, kolega Pepa Černý si povídal s naším staničním hlasem a taky s hercem Pavlem Novotným a mimo jiné vzpomínali na našeho bývalého kolegu Vladimíra Čecha. Tak za chvíli připomeneme, teď posílám Karla Gotta, Jestli tě budu mít rád, a za minutu už bude

0: konec, na ten se vždycky těším. Whitney Houston, I Will Always Love You, osobní strážce, teď na Blaníku, 17 hodin, k tomu 11 minut. Já vás všechny zdravím, přeji krásné páteční odpoledne a pojďme se vrátit do středečního dne, kdy jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jim byl herec, dabér, výtvarník a taky náš staniční hlas, Pavel Novotný. A došlo taky na vzpomínku na našeho někdejšího blanického kolegu, na tohoto.
1: Chtěl bych z čápy nad moře a díky hvězdám
0: na Vladimíra Čecha.
2: S Vláďou Čechem se potkala moje žena, která ještě před školou byla jako elevka v Českém Těšíně. Tam se s ním setkala a oba jsme se s ním setkali poté, co dva roky před revolucí přišel do pardubického angažmá. Vláďa nastoupil dva roky před revolucí, přišla revoluce, tedy tím slovem myslím to, co se událo v roce 89. listopadu. A protože Vláďa z velké většiny moderoval ta setkání před divadlem s lidmi a jak si to, co se dělo, komentoval a lidé ho za to tak nějak jako měli rádi, tak za Občanské fórum nastoupil potom do patřičných míst v Senátu nebo v čem, že to bylo vlastně a skončilo jeho angažmá v Pardubicích. Takže my jsme spolu na jevišti trávili pouhé dvě sezóny před revolucí.
0: A celé povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz.
1: Kilimandžáro, Kilimandžáro,
0: a my hrajeme dál hezky česky.

0: Michal David a Disco příběh do pohody pátečního odpoledne, 10 minut před půl šestou. Blíží se víkend, možná plánujete nějaký pěkný výlet. Pokud přemýšlíte kam, můžete se nechat inspirovat na našem webu v sekci Krajánek, kde pro vás máme stovky tipů. Ano, já a kolega Martin Císař vyrážíme třikrát týdně. Zrovna včera jsme navštívili nádherný zámek u Sov v Olomouckém kraji. Co takhle třeba Třebíč, která chystá řadu akcí, nebo Staročeské muzeum Trusnov, Akvalent Moravia, Pardubice samotné a tak dále. Tak si to v klidu projeďte, najdete tam videa, fotky a samozřejmě všechny reportáže. Je to na adrese radioblaník.cz, Krajánek, a budete mít přehled jako na dlani. No a dál hezky český za chvíli Tereza Kendlová či Petra Janů, Moje malá premiéra.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Mami, já mám řidičák!
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
14: Jo.
13: Jaký?
14: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
13: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
15: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
13: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
15: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
16: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
17: TSR Czech Republic. TSR.
18: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
19: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
20: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/iqpark.
0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
21: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
22: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
23: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
24: Asi bouchla hadice.
23: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
24: Co?
23: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
24: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Tohle je nádhera, co říkáte. USA for Africa, we are the world. Napsal se rok 1985, kdy se sešly desítky umělců a naspívali tuhle krásnou písničku. Ku příkladu Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Tina Turner a spousta dalších. A já myslím, že se povedla neskutečná věc. Jo, to se zapsala do historie pop music a bude nám dělat radost ještě dalších x let dopředu, si myslím. Tak já doufám, že vás potěšila teď, 5 minut před 6:45, posloucháte Blaník.
1: Za tři české, za sluníčkem.
0: No a určitě si nás nalaďte taky o víkendu. A víte proč? Protože díky nám můžete skutečně užít sluníčka. Máme pro vás letecký zájezd pro 2 osoby na 8 dní z All Inclusive do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort & Spa 5. Zkuste tedy tento víkend v našem vysílání najít 3 různé písničky od stejného interpreta bez jakéhokoliv přerušení. V momentě, kdy uslyšíte tu třetí, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, no tak je to vaše. Tak poletíte za sluníčkem, no to je paráda. Tak to zkuste. Poslouchejte Blaník tento víkend. Držím palce.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: Do té 18. hodiny třeba Marie Rotrová a taky Helena Vondráčková. Dlouhá noc.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Tak tohle je Michael Jackson na vysílání Blaníku. V příští hodině už to bude pouze o českých písničkách, ale navíc o těch nejhranějších. Ano, česká desítka s kolegou Petrem Slívou za malou chvíli a mezi těmi nejhranějšími třeba Miraj a Eva Farná. Vzpomeneš si. Tak je tam dovolená od Křindla X. No a taky začíná bodovat ta písnička Marka Ztraceného Obuj si mý boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich...
0: Tak za chvíli startujeme, hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 18 hodin. A vlastně se k vám přeje prima poslech a naslyšenou se budu těšit krátce před 19. Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, přeháňkami či doznívajícími bouřkami. Odpoledne ale už jasno, polojasno a naměříme 18 až 21.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na trase Louny most u Skršína dejte pozor, hoří tam auto. Zdržíte se v kratších kolonách v obou směrech. Porouchanou dodávku nepřehlédněte na dálnici D10 na 18. kilometru směrem na Turnov. Na výjezdu z Jičína do Mladé Boleslavy probíhají práce údržby zeleně. Silničáři to budou ještě minimálně hodinu. Doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný večer. Teď jsou tu další zprávy.
4: Ráno do práce,
2: o víkendu na výlet.
4: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Před podvodníky varují i celníci. Do vzduchu se vrací vrtulníky Venom a Viper. Lidé si připomínají okupaci Československa. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Podvodníci využívají už i celní správu a posílají falešné e-maily. V nich zneužívají jméno celní správy i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Správa varuje, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje. Na správy tak určitě neklikejte, neotevírejte přílohy a rozhodně neposílejte peníze. Vrtulníky Venom a Viper by mohly příští týden opět vzlétnout. Počátkem týdne by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou. Stroje nelétaly od července, kdy po pádu Venomu zemřela vojákyně a 4 vojáci byli zraněni. 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy si dneska lidé připomínají i na výstavišti v pražských Holešovicích. A na místě je i naše reportérka Sára Voldánová.
6: Hezký den, když jsem dnes vstoupila na výstaviště, dost jsem se lekla. Hned přede mnou totiž stál tank s vojáky. Musela jsem si rychle připomenout, na jakou akci jsem se to vydala a že je dnes podobná připomínka na místě. Většina programů festivalu Nevermore 68 se dnes kvůli nepřízní počasí přesunula do vnitřních prostor. Návštěvníci si tu mohou až do večera prohlédnout třeba instalaci mapy okupace, napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných nebo si poslechnout některou z připravovaných přednášek. Z pražského výstaviště Sára Voldánová.
5: Sáro, děkujeme. Tenista Jannik Sinner nenastoupí na US Open. Světová jednička se odhlásila kvůli zranění. Na sociálních sítích uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolene. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde získal 5. grandslamový titul. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď už je tu Petr Slíva a Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Na Rádiu Blaník.
7: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrtiny, ale ještě nekončí. Stejně jako nekončí prázdninový program v rádiích a televizích. A to se týká také playlistů v rádiích. Ty jsou taky prázdninové. A možná právě proto se toho v nich od minula mnoho nezměnilo. Ale než vám začnu opět servírovat desítku nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu, tak ještě poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého Česká desítka čerpá. A pustíme se do toho. Desáté místo tentokrát zaujala písnička, která byla minule devátá. Písnička, která vznikla vlastně pro tu životní událost Marka Ztraceného a jeho fanoušky pro koncert na Letné. Dokonce před ním Marek fanoušky požádal, aby se jí naučili nazpaměť a vyzkoušeli si tak ty jeho boty. Obuj si mé boty, konec konců Marek vyzývá už v samotném názvu písničky. A tady je.
2: Česká desítka
4: na rádiu Blaník, místo desáté.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou

0: desítka. Na rádiu Blaník. Puberťák Xendla X, který touto písničkou mluví z duše spoustě mužů po 40. Tak nějak zjišťujeme, že jsme celoživotní puberťáci a potáhne se to s námi asi až do hrobu. Na druhou stranu je s námi alespoň sranda, teda přinejmenším si to myslíme. A my věční puberťáci jsme tak vlastně rádi, že máme svého mluvčího, který vám o tom dokonce i zaspívá. Je zpívající mluvčí vůbec ještě mluvčí? Ať je to jak chce, puberťák v minulosti 11krát českou desítku dokonce vyhrál a teď si přiřadil 49. týden v ní a 9. místo. Čerstvě má Ondra Ládek za sebou narozeninový koncert v pražských Riegerových sadech a snad už můžu prozradit, že Ondra bude hostem taky prvního poprázdninového kytarového rána na Blaníku, první pondělí v září. A teď už pro změnu 8. místo a jedna z novinek minulého týdne. Postarala se o ní skupina Miraj, která vyhlíží příští rok a svůj historicky největší koncert v pražském Edenu. Ale do toho taky vzpomíná na zážitky z dětství, třeba na takový malinový sirup. Tak se ostatně jmenuje jejich písnička, která je aktuálně na 8. místě.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: akční kroky do nové sezony Stardance, která se na televizních obrazovkách objeví na podzim. To je blízká budoucnost, ale teď na chvíli do takové středně vzdálené minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Píše se rok 1999 a nejhranější českou písničkou v rádiích je touto dobou novinka od skupiny Lucie, ještě v kompletním složení. Ta písnička se jmenuje S tebou. Složili ji i otextoval David Koller a najdete ji na albu Větší než malé množství lásky po boku dalších hitů, jako je Panic, Svítání anebo Medvídek. A teď si ji připomeneme právě v prvním pohledu zpátky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: To byl dnešní první pohled zpátky a v něm Lucie a s tebou. Písnička, která byla v roce 1999 touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase do přítomnosti posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubka Det a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
8: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
7: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
8: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
9: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR. Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
10: DSR. Czech Republic. DSR.
11: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městys zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
12: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
13: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a před námi je druhá půlka hitparády nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. Konkrétně nás bude zajímat šestá příčka, kde byste po 17 týdnech v žebříčku našli skupinu Činasky a písničku Selhání. Činasky mají za sebou 30 let, desítku hitů a teď dokazují, že rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Naopak, letos jsou zase pořádně slyšet. V dubnu vydali právě nový singl Selhání, který je trošku jiný, než by název mohl napovídat. Není to žádná tragédie. Je to písnička o nepovedené lásce a o tom, že někdy člověk prostě musí přijmout, že to nevyšlo. A Činasky jsou navíc letos na cestách. Po 3 letech vyrazili na velké letní turné Open Air Léto 2026, které má celkem 18 zastávek po celé republice. No a teď je tady to šesté místo. Činasky a Selhání.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Krištof a Dominika Aládžia a jejich společný počin Půlnoční hřích, který se na podzim objeví také na novém albu této skupiny, které by se mělo jmenovat právě podle této písničky a vyjít má v pátek 9. října. A shodou okolností právě dneska, teda pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, představila kapela novou písničku s názvem Movie Star. No tak uvidíme, jestli se třeba objeví už v příští České desítce. A jenom taková perlička, to nové album skupiny vzniká částečně v britských studiích Real World Studios, které založil slavný Peter Gabriel. Tak to bylo páté místo České desítky a jdeme na místo čtvrté. Tam najdete Xyndla X a písničku Dovolená. Je to už druhá Xyndlová písnička v České desítce. A třeba nám i Dovolenou zahraje v kytarovém ránu na Blaníku 7. září. A rozhodně vám ji teď zaspívá v České desítce.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Xindl X a jeho druhá písnička v české desítce. Ta první se jmenovala Puberťák a zazněla na 9. místě. Ta druhá nese název Dovolená a slyšeli jste ji teď na místě 4. A před námi je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Zavede nás do roku 2008. Kdo ví jestli? To je otázka skupiny Kabát, která tu otázku zhudebnila, přidala k ní další text a vyslala v onom roce 2008 do rádií. A ono se to chytlo. A písnička byla 2 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. Jinak ve stejném roce získala kapela cenu Deska roku v kategorii nejprodávanější interpret 15-letí za prodej 825 606 kusů alb. A tady je ta vzpomínka na rok 2008.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Svítka na Rádiu Vlna.
1: To byl dnešní druhý pohled zpátky. Podívali jsme se do roku 2008, kdy touto dobou vládla éteru tehdejší novinka od Kabátu s názvem Kdo ví jestli. No a teď už zase do přítomnosti a k medailovým pozicím. Třetí nejhranější českou písničkou v rádích v uplynulém týdnu byla po 9 týdnech žebříčku písnička Blízko od Poetiky. Dobře to tehdy na tom mezinárodním setkání autorů písniček napsali. Dokonce to napsali tak dobře, že písnička dostala i několik variant v různých jazycích. A tohle je právě ta česká verze.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo třetí.

0: Eva Farna a Miraj, dvě velká česká jména, která se spojila v jednom duetu. A zajímavé je, že to vlastně vůbec nebylo v plánu. Písnička Vzpomeneš si původně vznikla jako solová věc právě pro Evu. Oba se ale při společném psaní pustili i do zpívání demoverze. A ta se jim zalíbila natolik, že si řekli, proč to vlastně nenaspívat spolu. A tak z původně solové písničky vzniknul duet. A udělali tehdy dobře, že to natočili společně, protože tahle písnička už 17krát vyhrála českou desítku. No a dneska je druhá. Po 19 týdnech v české desítce skvělé skóre. A kdo to vyhrál tentokrát? Tak k tomu se dostaneme hned po rekapitulaci. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Na 10. místě je tentokrát písnička Marka Ztraceného Obuj si mé boty. 9. příčku zaujal Xindl X a jeho Puberťák. Malinovej syrup, ten opěvují Miraj na místě 8. 7. příčku stejně jako minule obsadili opět Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Na 6. místě jsou Činasky s písničkou Selhání, ne že by to bylo nějaké selhání. Na 5. příčce skupina Krištof, Dominika Aladžia a Půlnoční hřích. Na 4. místě Dovolenku je Xindl X. A Blízko od poetiky je na místě 3. No a stříbro berou Eva Farná s Mirajem za písničku Vzpomeneš si.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo, které má něco společného vlastně s tím druhým. Jednotícím prvkem je Eva Farna, které stejně jako minule patří první místo v žebříčku nejhranějších českých písniček za písničku Neříkej, co má se stát.
2: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Radiu Blaník.
1: Eva Farná a neříkej, co má se stát. Eva Farná má letos evidentně období, kdy se rozhodla nic moc neřešit a vlastně je to docela dobrá rada i pro nás ostatní. Její aktuální písnička se totiž jmenuje právě Neříkej, co má se stát. Eva v ní zpívá o tom, že někdy není potřeba mít všechno pod kontrolou, pořád něco plánovat a bát se, že uděláme špatný krok, protože co když je nakonec i ten špatný krok vlastně správně. No a tahle písnička má ještě jednu zajímavost, vyšla 11. června, tedy pouhé dva dny před prvním ze tří velkých koncertů Evy Farné v pražském Edenu a všechny tři koncerty nakonec vyprodala. A už plánuje další velký koncert pro změnu pro polské fanoušky. Tak to bylo první místo české desítky a to je z dnešního žebříčku vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka každý týden čerpá. Čerpat bude i za týden, to znamená, pusťte si ji zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: tak tady Lionel Richie, písnička Hello, zdraví vás Vlasta Suk, dobrý večer, už je skoro 19 hodin, za chvíli odstartují taky páteční písničky na vaše písemná přání. Přejete si Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječ,
0: kabáty,
1: už budem spolu,
0: nebo Jakuba Smolíka, který nám zaspívá Prý chlapi nebrečí. Hrajeme hezky česky a teď je přesně 19 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak to vypadá venku aktuálně? Laicky řečeno, levá část republiky kompletně na dešti. Ano, Praha, západní Čechy, část jižních Čech, severní Čechy, tady všude prší, někde i vydatně. Naopak na Moravě a ve Slezsku téměř beze srážek, částečně východní Čechy zatím beze srážek, ale ta fronta tam postupuje. Co se týče dnešní noci, ta by měla být oblačná až zatažená, postupně déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být leckde i silné, a během noci by měla oblačnost upívat. No, teploty v noci 16 až 11, zítra přes den naměříme 17 až 22, na východě až 26 stupňů a v 1000 metrech nahoře okolo 13. A jinak zítra bude zataženo až polojasno, přechodně i oblačno a ujedinělé déšť nebo přehánky sem tam i zabouří. Tak by to tedy mělo vypadat.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, už jsem s vámi opět, přeji krásný páteční večer, ať už ho trávíte kdekoliv, s kýmkoliv, při čemkoliv, a pojďme si užít dnešní písničky na vaše písemná přání, které startují právě teď. Alešek Sevelka začne zpívat Si prostě nejlepší. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro nejlepší šéfovou Janičku Ambroškovou z Bělkovic, Lašťan. Přejeme jí krásnou a pohodovou dovolenou a aby si hlavně odpočnula. To vše přeje celý její Dream Team. Tak jde na to.

Lešek Semelka asi prostě nejlepší v písničkách napsání. A teď Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Time to say goodbye. Přeji své Helence krásný 70. narozeninový den. Do budoucna jen a jen to dobré a hlavně to zdravíčko a hodně lásky, to ti přeje tvůj Brumla.

Já přeji krásný váteční večer s Blaníkem. Písničky na přání pokračují v tuto chvíli a hezky česky zaspívá Michal Tučný. Písnička je připravená a poletí pro paní Danu Kulhánkovou ze Šmolov u Havlíčkova Brodu. Milá Dano, přejeme ti k narozkám všechno nej, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a dobrou náladu tobě i celé tvé rodině. Ty jsi malá, ale šikovná, celá já. Pozdravuj svého Jindříška, ať tě moc nezlobí, jen opečovává. Zdravíme papa a přeje Jarda, Josef a taky Franta. Milá mamko a babičko Vlasto, dnes slavíš své 73. narozeniny a my ti z celého srdce přejeme všechno nejlepší. Především hodně zdraví, lásky a vitality do dalších let. Dva dny po tobě by jubilejní 80. narozeniny oslavil i taťka a děda z Bindě, na kterého neustále s láskou vzpomínáme a moc nám chybí. Tobě k narozeninám a dědovi tam nahoru posíláme krásnou písničku, podepsaná celá rodina. Tak jo, tak samozřejmě taky přejeme všechno nejlepší. A Michal Tučný s báječnou ženskou je tu pro vás.

šatou. Michal Tučný, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Další hezká česká za námi. No a teď už Lucie Bílá, děkuju ti. Bude to pro manžela Milana Štorka k 33. výročí svatby. Přeje manželka Pavla. Děkuji ti za vše, co děláš pro mě i pro děti. Miluju tě a vždy budu.

0: Děkuju ti.
1: Za námi Lucie Bílá z písní Děkuju ti, před námi Olga Lounová. A písnička platí pro fandu z Dobříše, pro nejlepšího tchána, kterého jsem si mohl psát, napsal Míra. Tak Míro, jdeme na to, tady je písnička.

0: krátce po 7:15, za chvíli na Blaníku na vaše přání písnička z filmu Duch. Ale hezky česky třeba Kabáti, Věra Špinarová a zaspívá i Adam Ďurica a píseň Zatancuj si se mnou. Buďte s námi, dobrý večer přeju.
1: Písničky na přání. Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-psc.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte na Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.

0: Od dvou odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
1: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
0: Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
7: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na zátočí CZ.
8: Křižanské léto vás zve na černou francouzskou komedii Rodinná porada. Barbora Štěpánová, Daniel Bambas, Miluše Bittnerová a další v příběhu jedné rodinné večeře, která se pořádně zvrtne. Ve čtvrtek 27. srpna od 7:30 v amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskeleto.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
12: Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
13: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!

už je připravena další pěkná písnička na vaše přání a je to píseň z filmu Duch a poletí pro moji lásku Marušku k výročí. Podepsán Stanislav.

romantika. Z filmu Duch písnička dozněla, no a před námi další hezká česká a od Kabátů, Houby magický. Mám tady jedno speciální přání pro mého úžasného manžela Tomáše, který právě slaví narozeniny. Brouku přeju ti do nového roku života obrovskou porci zdraví, štěstí, spoustu skvělých zážitků, vychlazené pivko vždy po ruce a pevné nervy, hlavně se mnou. Jsi ten nejlepší chlap pod sluncem a já tě moc miluju. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje tvoje žena, Tereza.

0: Skupina Kabát a Houby magický. A my pokračujeme dál. Teď Věra Špinarová. Zahrajeme naší milé mamince, babičce a prababičce. Přejeme moře štěstí, lásky a zdraví k jejím 89. narozeninám. Dcera Ivana s Pláďou, taky vnučka Verunka s Pláďou a pravnučka Majdalenka posílají.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku.
3: Ten

0: Jednoho dne se vrátíš. Věra Špinarová teď na Blaníku a před námi Adam Jurica. Na vaše přání taky zatancuj si so mnou. Zahrajte prosím paní Martince na recepci do domova v Horní Bříze. Jen tak pro radost, to jí vzkazuje její prdelka. Děkuju. Není za co. Johanko, přeju ti krásný dnešní svátek, ať máš každý den plný maličkostí, které tě potěší, úsměv, hezké slovo, chvilku klidu. Ať se ti na zdrávce daří, ať poslední dny prázdniny naplno užíváš a bráška jeních tě nezlobí. Při další návštěvě zoo, ať kapibara nespí a hajduška ťapkou tě vždy pozdraví. Krásný svátek a všechno nej, přejete tam Miky a celá tvoje rodinka. A písnička taky pro Janku, ženu, která je tak blízko a přitom tak daleko. Vďaka tebe svět o něco kraší, nech ti tato písnička zpříjemný večer. Marek posílá. Tak jdeme na ní, Adam Ďurica, právě teď.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou a my jedeme dál a na vaše přání teď Jakub Smolík a Prý chlapy nebrečí. Tak komu zahrajeme? Milý Blaníčku, prosím o písničku pro našeho úžasného tatínka, manžela, dědečka, kamaráda Ríšu Kacavtírka. Taťko náš milovaný, přejeme ti k tvým dnešním krásným narozeninám a všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka do dalších let. Jsi neuvěřitelně silný a moc díky za to, jak se snažíš a za všechno bojuješ. Máme tě moc rádi a posíláme velikou pusu. To vše přeje celá tvoje rodina. Tak písnička je krásná, já myslím, že potěší 100% všechno nejlepší i od nás. Tohle.
1: Krásné léto, hodně moc sluníčka, koupání a hodně i lásky. Všem posluchačům Rádia Blaník přeje Jakub Smolík.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 1 plus 1 v Karviné Hranicích za 1 milion 800 tisíc. Les v Slabčicích na Písecku za 1 milion 195 tisíc. Garáž v Ostravě za 499 999. Rodinný dům ve Výskytné na Pelhřimovsku za 3 milion 650 tisíc. A rodinný dům v Ostravě Heřmanicích za 2 milion 990 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

No a dál na vaše přání Pharrell Williams a písnička Happy. Naše milá Johanečko, k tvému svátku a nejen k němu, ti přejeme, ať jsi šťastná, jako zpívá Pharrell. To ti přeje Matěj, tatínek, všichni od Team Lou, máma a taky Beník.

0: Tolik tady Pharrell Williams, písnička Happy. Tak já doufám, že i vy jste happy při páteční večeru. Pojďme dál, hezkou českou Karla Zicha dáme Máš chuť majoránky. Ahoj rádio, máme vás rádi a chtěli bychom, abyste nám zahráli písničku pro potěšení a na vzpomínky, kdy touto písničkou provokovala teta a mamka jí vždy začala zpívat a hned věděla, že musí utíkat pryč, ale vždy byla zranda. Moc děkuji, Kajík, není za co, tak vzpomínejte, ano, tady je tady tahle písnička od Karla Zicha.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky čas.

Rozich a Máš chuť majoránky. Pokračujeme dál. Teď kapela Queen na vaše přání. Zahrajeme oblíbenou písničku naší maminky a babičky Věry z Jihlavy, která dnes slaví své 72. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a pohody. Děkujeme ti za tvoji obětavost a lásku, kterou nás hýčkáš. Máme tě rádi. Dcera Martina, vnučky Viktorka a Leontýnka a paca opusu od Desinky a Beníka. Tak i od nás přání všeho nejlepšího. Písnička letí je trem blaníku až k vám. Tak hezký narozeninový večer přeji.

0: Je 20 hodin a na Vlaníku na vaše přání kapela Queen. Dobrý večer. Za chvíli budeme pokračovat. Chcete slyšet písničku Žít svůj sen? Tak si dáme Arakain Dimitri. Taky zaspívá Petr Rezek své rozdíly. A dáme i jednu fotbalovou. No jo, fotbal to je hra. A Blaník, tak ten vám hraje hezky česky. Za chvíli pokračujeme.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekujeme oblačno až polojasno, přehánky nebude ještě ojedinile, ale sem tam může ještě zabouřit. V denních maximech zítra naměříme od 17 do 22 stupňů, na východě teplej až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13, Jeseníky, Beskydy až 17. Dnešní noc ale bude oblačná až zatažená s deštěm, ano. A minima, tak ty nám klesnou na pouhých 20 až 16 stupňů Celsia. Tak by to mělo vypadat. A pojďme taky zkontrolovat, jak se jezdí teď večer.
1: Blaník za volantem.
0: Máme hlášené nějaké dopravní nehody, tak kde jsou komplikace v tuto chvíli?
2: Dvě osobní auta se srazila v úseku dopravního omezení na 25. kilometru dálnice D1 na Prahu. Okolo se projíždí s opatrností pomalej, ale poměrně plynule. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. 10 minut naberete u nehody osobního auta na 13. kilometru D5 na Prahu. Na dálnici D4 u Jíloviště jsou práce na silnici, kvůli kterým brzdí provoz v obou směrech. Na Prahu je zdržení menší okolo 10 minut od Prahy. Je to na minut 20. A 10 minut naberete u nehody na 17. kilometru dálnice D8 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, můžete i teď volat naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pokračujeme na vaše přání. V tuto chvíli David Stipka a Benjis. Dáme si píseň Farmářům. Milý Blaníčku, prosím o zahrání téhle písničky pro mého Honzíka ze Suchomastla. Skoro dnes je to 5 let, co jsme spolu a já ti chci připomenout, jak moc tě miluju. Za těch 5 let jsme spolu dokázali dost věcí. Jedna z těch nejkrásnějších je náš úžasný syn Fanoušek, který nám dělá jen radost. Jsem s tebou moc šťastná a doufám, že to tak bude na pořád. Strašně moc tě miluju, ty můj ňufíčku, a koukej se usmát. Tvoje Verunka.

David Stipka, taky Benji se píseň Farmářům. Teď na vaše přání skupina Kex, píseň Víš. Dobrý večer, prosím o zahrání této písničky jen tak pro radost Honzovi a Lidunce do Bělkovic na chatičku. Moc rádi vás každý den posloucháme, jste úžasní, děkujeme. Tak my taky děkujeme, užívejte si páteční večer, teď se skupinou Kex.

0: Kapela Kex, píseň Víš, na rádiu Blaníka. Pokračujeme na vaše přání, teď mi ráj. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro skvělou holčičku Kačku Veseckou k jejím dnešním narozeninám. Milá Káťo, přejeme ti pevné zdraví, konečně trochu štěstí, spoustu lásky, pevné přátelství, pevnou vůli k dalšímu studiu. Jsi naše velká bojovnice, ne nadarmo si přeci lvice. Máme tě moc rádi. Mamka, tačka, ségra Luzka a taky babičky a všichni, co tě znají a mají rádi. Tak i od nás samozřejmě Kačence všechno nejlepší a písničku posíláme.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Mira, i když nemůžeš, tak přidej. A teď na vaše přání taky Michal David, pár přátel stačí mít. Přáníčko pro Václava Lacinu z Horní Krupé u Havlíčkova Brodu, který byl léta velitelem dobrovolných hasičů v Horní Krupé. K narození nám i výročí svatby všechno nej. Hodně zdraví, pohody, dobré nálady a štěstí tobě i tvé rodině. Přejí kamarádi Jarda, Josef a Franta. Měj se fajn. Další požadavek. Ahoj, Blaníčku, zahraj naši písničku. Chtěli bychom nechat zahrát do Zvíkovského Podhradí na chatku pro dobrou náladu ke grilování a popíjení dobrého pivíčka a setkání po roce s našimi přáteli Kačkou a Ráďou. Pěkně si to užijeme a společně popijeme. Popijeme pívečko, ugrilujeme masíčko, posloucháme Blaníček, hraje spoustu písniček. Děkujeme za

0: Michal David a pár přátel ve vysílání Blaníku a pojďme se podívat, jak se jezdí.
1: Blaník za volantem.
0: Máme od vás nějaké postřehy ze silnic. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer. Teď jsem slyšel dopravní info, že na dálnici na nějakým 25. je nehoda ve zúžení ve směru na Prahu, ale od 20 hodin se od 29. kilometru po 21. dálnice v obou směrech uzavírá pro zkoušky váhy, takže dnes i zítra pak už tam nebudou kolony, protože jsou objížďky. Ahoj Milan.
0: Milane, díky moc a ještě naše posluchačka, další telefonát, dobrý večer.
3: Dobrý den, ráda bych upozornila řidiče na D4, aby jezdili opatrněji. Teď před chvílí jeden zrovna chytnul docela silný aquaplaning, tady všude tečou proudy vody a nikdo to moc nerespektuje, takže opatrně.
0: Tak, děkujeme moc, kdyby cokoliv, i vy ostatní můžete zavolat na naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71. Jedeme s vámi. No a za chvíli slíbená písnička na vaše přání, Arakain Dimitri, Žít svůj sen. A Vlasta Suk je stále s vámi, dobrý večer, za 10 minut bude 8:30.
1: Písničky na přání. Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz. Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
4: Ahoj holky, tak jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude?

0: země sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
0: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
9: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
11: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
13: Ano, na webu lksobě.cz.
12: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
13: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
12: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
14: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
15: No a pokračujeme na vaše přání. Teď Arakain, taky Dimitri, žít svůj sen. Tati, všechno nejlepší k 40. narozeninám. Přejeme ti pevné nervy, hodně zdraví a hlavně zrychlené internetové připojení na naše večerní volání. Ať máš dost sil na nás a naše pubertální výmysly, protože, jak se říká, s námi to teprve začne. Máme tě moc rádi. Tvoje holky Kačenka a Kájinka spolu s Honzíkem a přidává se Market s Marťou. No tak to byl krásný vzkaz. Pojďme dál. Zahrajeme Vašíkovi Průdkovi za přežití dovolené se mnou a mojí ženě Monice, která musela zůstat doma. Pavel. Pokračujeme tímto vzkazem. Milí moji úžasní rodiče a rodina z Dolního Rychnova, jste pro nás úžasní lidé, co mají srdíčko na správném místě. Mami, drž se nám, tati bojuj. Milujeme vás, vaše dcera Lenka a zeťák Martin.

bych tady Araka, jinak také Dimitri a Žít svůj sen. A teď na vaše přání skupina Beatles. Zahrajeme paní Marii Stejskalové z Lobosic, přeje celá rodina k 70. narozeninám, ze srdce pevné zdraví, moře radosti, lásky a děkujeme za tvou lásku, starostlivé srdce a krásné chvíle, které s námi prožíváš. Máme tě moc rádi. Tak my se připojujeme a posíláme pěknou písničku. Tady je.

0: Tak tohle jsou Beatles na vysílání Blaníku a pokračujeme dál. Na vaše přání i Marek Ztracený a tahle písnička poletí pro mého muže Martina Rusnáka. Dny s tebou mají úplně jinou barvu a každý okamžik po tvém boku má obrovský smysl. Děkuji ti za to, jaký jsi. Miluji tě. Tvá Lenka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Marek Ztracený a naše cesty. Je s vámi Rádio Blaník a páteční večerní vysílání v plném proudu. Na vaše přání taky tým a písnička Reklama na ticho. Milí Blaníčku, zítra nám končí dovolená v Orlických horách. Bylo to krásné, ale krátké. Tak bych chtěla touto cestou poděkovat vnučkám, Natálce a Aničce za krásný týden, babička. No tak jo, tak tomu věřím, že je to krátké. Ale tak hlavně, že jste si to užili, dámy. Tady máte písničku.

0: Tak tohle jsou tým Reklama na ticho. Za chvíli třeba slíbený Petr Rezek a rozdíly, anebo Olga Lunová, narozeninová. No, k téhle písničce máme i dva vzkazy. Pojďme poblahopřát. Rádi bychom popřáli panu Jiřímu Kučerovi z Veřovic všechno nejlepší k jeho krásným 80. narozeninám. Přejeme mu mnoho štěstí, zdraví a vitality, kéž ho stále baví práce na zahradě a užívá si každou chvíli života. Také přejeme spoustu životního optimismu, dcera Ivana a vnučka Nikola. A ještě jeden vzkaz tu máme. Tohle přáníčko posílám kamarádce Janě Milotinské z Mostu. Ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám se je Jana. Tak my se taky připojujeme a za půl minutky vám písničku pošleme celou.
1: Písničky na přání. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Olga Lounová, narozeninová a před námi další hezká česká podle vás. Petr Rezek nám zaspívá, milá babičko Jano, k tvým 80. narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, manžel s rodinou. Tak Janičko, i od nás letí blahopřání a písnička Rozdíly.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: patrně mít.
1: Petr Rezek a rozdíly. A přesto mám tě rád. Posloucháte Rádio Blaník a jdeme dál a vaše přání. Teď Damien's Stýská se mi. Milý Blaníku, zahrajte prosím tuto píseň pro ženu mého srdce, Markétku Vojtkovou. Lásko moje, tolik se mi po tobě stýská, když jsem tu bez tebe, jsem jak tělo bez duše. Není to snadné a mé srdíčko se trápí. Počítám každý den, kdy budeme spolu a splníme si naše sny. Miluji tě navždy a posílám ti moc pusinek, své úsměvy a to nejkrásnější obětí. Tvůj muž Dominik.
2: Sluníčkové léto
3: na Blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně je.

Damiens a stýská se mi. A teď na Blaníku jedna fotbalová. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro mého Romana. Romeo, si ten nejúžasnější chlap na světě a jsem ráda, že můj si pro mě vším. Vím, jak moc miluješ fotbal, tak si písničku pořádně užij. Miluji tě, jen tvá Hanička. Milé rádio, zahrajte mému zeťákovi Romane, chtěla jsem ti poděkovat za posazení u vrby, které si mě vyrobil. Moc děkuji, je krásné. Tvá tchýně Alena.

0: Zelená je tráva, orchestr Karla Blacha, skupina Františka Ringo Čecha, jedna fotbalová. A teď Jeleni, Hradišťani a písnička Miluju tě. Milé rádio, prosím o zahrání této písničky pro Davida. Davide, dnes by si slavil 52. narozeniny, ale odešel si příliš brzy, tak posíláme tuhle píseň se vzpomínkou na tebe, nikdy na tebe nezapomeneme, tvé kamarádky. Další vzkaz tu máme, písnička poletí pro moji Klárku, nejpracovitější zdravotní sestřičku pod sluncem a lásku mého života. Doufám, že ti noční uteče a těším se na tebe zítra, tvůj Matěj posílá. A ještě jeden vzkaz tu máme, pro Šarlotku, takhle stručně, od Renaty. Tak hrajeme.
1: Rádio Blaník. Celé léto hezky česky.

0: Je v pátek večer, posloucháte Blaník, teď je přesně 21 hodin, koukneme na počasí a pak budeme pokračovat na vaše přání, ještě minimálně hodinu podle vás, ano, těch vzkazů přišla zase veliká hromada, tak prodlužujeme. Škvor, za chvíli síla starých vín. Že věci některý jsou neměný. Taky zaspívají Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení si dáme. A budou ohnoučí. A to je důkaz toho, že Blaník vám dál hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska v noci většinou oblačno až zataženo, během dne už oblačno až polojasno a ojediněle déšť nebo přehánky, sem tam ještě pousky. Co se teplo týče, zítra v maximech 17 až 22, na východě až 26 a v 1000 metrech kolem 13, Jeseník Beskydy teplej až 17 a v noci a po ránu teploty klesnou na 16 až 11 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Teď pokračujeme na vaše přání se skupinou Kabát a písní V pekle sudy válej. Dobrý den, chtěla bych zahrát manželovi Jiřímu Drábkovi z Mladého Smolivce k jeho dnešním půlkulatým narozeninám. Myšáku, vše jen to nejlepší, přeje manželka, děti a vnoučata. Máme tě moc rádi.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Takhle sú diovali a kabáti.
1: Teď na Dlaníku pokračujeme dál s Karlem Gotem. Dlaníku prosím o zahrání písničky pro Ladislava Pernera z Rohosce u Kutné hory. Milý tatínku, všechno nejlepší k tvým 75. narozeninám. Přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody do dalších let. To ti přeje manželka Věra a dcery Lenka, Olča a Věrča s vnoučaty a pravnoučaty. Máme tě moc rádi. A zahrajeme taky pro babičku k narozeninám od Emy a Adélky k pěkným narozeninám.

0: Karel Gott nám zpíval Být stále mlád. A teď už Škvoři, Síla starých vín. Dnes slaví 70. narozeniny Jirka Hensley ze Sušice. Přejeme hodně zdraví, štěstí a taky dobré nálady, ať mu to na kole šlape i nadále. Manželka Dana, dcera Kačka s rodinou a syn Honzík s rodinou. Zdravíme odpolední směnu Lulu a Lily. Zahrajte nám písničku Pro lepší náladu, Lidie.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

Tak tohle jsou škubaři, síla starých vín. A před námi další hezká česká. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého miláčka, s kterým zdravím dovolenou u komorníku. Miluji tě, Miška. A tohle je Maria Rodrová, Petr Němec, Ranní loučení.

Marie Rotrová, taky Petr Němec, ranní loučení na rádiu Blaník. Pokračujeme na psání. Teď už Lucie Bílá a dobrý kafe. Maminko, už je pátek, to nejhorší máš za sebou, tak hlavně všechno v klidu. Mám tě moc ráda a lidi okolo tebe celkově tě mají rádi. A promiň za všechno, tak se hlavně v té nemocnici neukousej nudou a v klidu odpočívej. Posílám velkou pusu, tvá Janča a celá rodina, hlavně Štěpánek posílá.

0: na čase být.
1: Mě krátce po čtvrt na deset, za chvíli na vaše přání vohnouti taky Petr Kolář a nebo legendární Abba. Gimme, gimme, gimme.
2: Slunce dá nám svítí nad krajinou.
3: 5 000 za pár minut.
4: A možná i mnohem víc.
3: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
4: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaň a dozvíte se jak.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
5: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
6: TSR Czech Republic.
7: TSR. Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
13: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
15: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
16: Já se ti, Vláďo, divím, že si...

0: pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
2: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: A jdeme dál na vaše přání, teď vohnout a svaz českých bohémů. Chtěl bych zahrát mému tatínkovi, milý tatínku, mám tě moc rád. Oliver posílá písničku, tak jdeme na ně.
8: Pohodové české rádio.
9: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží se svět.

Pohnout a Svaz českých bohémů. Posloucháte Rádio Blaník, i v pátek večer hrajeme na přání, dnes minimálně do 22. A teď nám zaspívá Petr Kolář. Tačko, dnes ti posílám písničku tam, kam už za tebou nemůžu přijít. Tak moc bych si přála, abys tu byl, abych ti mohla říct, jak moc mi chybíš a jak moc tě pořád miluju. Některé dny jsou těžší než jiné a právě v těch chvílích si přeju jediné. Mít tě ještě jednou vedle sebe a obejmout tě. Nikdy nezmizíš z mého srdce. Chybíš mi každý den, tačko. Máme tě rádi. Míša a vnoučata Jiřík, Adrianka, Tobík a Alek.

0: Zůstaň se mnou.
1: Petr Kolář za námi a před námi legenda.
2: Sluníčkové léto.
3: Sluníčkové léto.
4: Na Blaníku.
1: ABBA, před námi Gimme, Gimme, Gimme. A máme tady požadavek, abychom zahráli mé oblíbené písničky k narozeninám. Děkuji, Petra Střenovic. Tak Petruško, tady máte, užijte si.

Tolik Abba, Gimme Gimme Gimme. A jdeme dál na vaše přání. Teď Divoký byl, písnička Lahůdky. Chtěla bych nechat zahrát píseň pro svou lásku Ládinka Stasovic. Se miláčku, nejde na tebe přestat myslet ani vteřinu. Moc mi chybíš, lásko moje, Pavlína.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. Teď na vaše přání skupina Kryštof a Srdce být. Dobrý večer, prosím, zahrajte nám do vizovické hasičárny. Hlídáme to tu, když je ten vizovický festival Trnkobraní. Snad nebude hodně práce, snad to bude v cajku. Děkuje Pavel z Vizovic. No tak Pavle, zdravíme, ať to utíká, tady máte Srdce být.

0: skupina Krištof, písnička Srdce být, za chvíli třeba Wham a Last Christmas.
1: No už to bude za chviličku 4 měsíce do Vánoc, ale taky tahle.
0: Ilona Čáková, Monika Absalonová, Bára Basiková, teď královnou jsem já s tímto vzkazem. Milý Blaníčku, chci tuhle písničku nechat zahrát mojí úžasné mamince. Děkuji ti za všechno, co pro nás děláš. Pro mě jsi vždycky a budeš tou jedinou královnou, Monika. Tak za chvíli zahrajeme tedy vaší mamince písničku celou.
2: Písničky na přání. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Přistále pěkný večer s Blaníkem, teď na vaše přání Wham a Last Christmas. No, po neděli tady budeme mít 24. To znamená, že za 4 měsíce Vánoce. Proč si tak už tak nespříjemnit touhle písničkou večer? Tak přejeme naší milované mamince a tchýni růžence krásný večer plný pohody. Posíláme písničku jen pro tebe, protože tě máme moc rádi a chceme ti udělat radost. Užij si, nezapomeň, že Vánoce jsou za dveřmi a měj krásný večer. Ríša a Wendy.

0: skupina Wham a Last Christmas na rádiu Blaník na vaše přání. Teď Richard Miller, píseň Dočista. Naši oblíbenou od Ryška posíláme všem chatařům. Doufáme, že si užíváte pátečního posezení u ohně stejně jako my, Robin a Ari. A ještě jeden vzkaz tu máme našemu Domíškovi k 33. narozeninám. Přejeme krásné narozeniny. Máme tě rádi, Helena.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Richard Miller, písnička Dočistá. Teď tu máme pokáče, mám doma kočku. Milý Blaníčku, zdravíme z Osla, kde vás budeme poslouchat a chceme zahrát všem, co jsou ještě nedovolené, pro dobrou náladu i těm, co už mají dovolenou za sebou, ať nejsou smutní, protože za rok jsou tu prázdniny zas. Martin, Kuba, Amča, Ivča. Tak vás zdravíme tedy až do Osla a posíláme pokáče.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Pětkrát jí okno otevřít jdu, pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: A míříme do finále. Monísku náš, děkujeme, že jsi tu s námi byla. Bylo to málo, hodně málo let, ale děkujeme za ta krásná léta s tebou. Moc nám chybíš. Taťka, mamka a Danča. Hezký svátek tam nahoru. Máme tě tu na pořád. Tak vzpomínáme společně s vámi, posíláme písničku, kterou chcete slyšet, od Činasky báseň. No a potom už písničky z lásky. Vlasta Sokolám přeje pěkný večer s Blaníkem.
2: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: počasí.
1: Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky i do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Auto Koutek.
9: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Auto Koutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Oblíbenější, které znáte.
16: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
15: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
16: Ráno od 5 do 6.
15: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
16: Hezky česky na Blaníku.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojedinělé se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Ahoj holky, taky jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
0: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Liebigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Auto Koutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
16: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
15: Videa ze studia.
16: Fotky z našich akcí.
15: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
16: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
15: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 22. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslav. Takže milí Bohuslavové, Bohoušové, Bohouškové, všechno nejlepší. V tento den, v roce 1922, se narodil český herec Miloš Kopecký. Opustil nás před 30 lety. No a dnes by taky narozeniny slavila Anička Slováčková, která nás opustila loni. By dnes slavila 31. narozeniny. No a přesně před 5 lety, v tento den, nás opustil český moderátor Eduard Hrubeš. Tak to byl pohled do kalendáře, pojďme ještě do minulosti, s datem 22. srpna, konkrétně třeba do roku 1996. Dnes je to přesně 30 let, kdy v Praze koncertovala americká zpěvačka Tina Turner.

ti jednou kránu za svítání hvězd.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

sám to poznal brzy a nechal nám jen pár slov ryzích, nelidstvím, lidství zničen.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám pěkné ráno. Je sobota 22. srpna. Svátek slaví Bohuslav a před námi jsou očekávané události. Od 10 hodin se koná den otevřených dveří Pražské invalidovny, kdy se brány této památky naposledy otevřou pro veřejnost před zahájením její rozsáhlé několikaleté obnovy. Poslední zájemci budou vpuštěni v 16 hodin. Národními dožínkami dnes pokračuje veletrh Země živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích. Ve 20 hodin se v Pardubicích koná finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, na kterém se utká 12 finalistů z řad pečovatelů, lékařů, zdravotních sester a farmaceutů. V 10 hodin se koná pietní akce u památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny k 82. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem ze 24. srpna 1944. A od 17 do 22 hodin se Senát otevře veřejnosti. Stane se tak v rámci Hradozámecké noci. Nabídne individuální prohlídky Valštejnského paláce, zahrady a kaple svatého Václava. To byly očekávané události. Hezký den vám přeje Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.